Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio.

0: Určitě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v zátěch.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Milujete. Rádio Čas.

0: diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
1: Partnera.
0: Partnera.

0: vy spolu máte dvojčata.
1: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Radio Čas.

0: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity 800 120 800.
2: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Zima prověří každé auto, to vaše nové nemusí. V Autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s pětiletou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice. Vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazar Klimkovice.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: час. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříny se stávají zatáčky, točí se svět sem na sráčky.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříny se stávají zatáčky, točí se svět sem.

is not the time or the place for broken-hearted.

0: povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu, Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
1: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
7: Emoce na e-shopu nenajdeš.
8: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
7: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
8: A soutěž o šatní skříň Pax.
7: Dárkové karty Avion.
8: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
9: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
10: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
11: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
12: Zima prověří každé auto, to vaše nové nemusí. V Autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s pětiletou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice. Vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazarklimkovice.cz.
13: Vážná nehoda se stala v Opavě v části Kateřinky za Kruháčem na výjezdu na Krnov. Tady se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři a bouračka nás teď může potrápit taky v Brně v ulici Tuřanka.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Domácnosti v Česku čím dál častěji šetří, a to dokonce dvakrát víc než před pandemií covidu. Rekordně spoří a odkládají pětinu příjmů. Ekonomickému růstu tím ale škodí. Většinu úspor navíc drží bohatá menšina, zatímco lidé nemají z čeho šetřit.
0: Morava aktuálně.
13: Porodnice ve Vítkovicích chystá na čtvrtek den otevřených dveří. Budoucí rodiče i další zájemci jsou na prohlídku zváni od 10 do 16 hodin. Prohlédnou si zrekonstruovaný porodní sál, oddělení 6 nedělí i rodinný porodní apartmán. K Vítkovicích na Zlínsku se otevřela nová stezka pro pěší i cyklisty. Podrobnosti má mluvčí města Lenka Vaculová.
14: Důležité propojení vede z Kvítkovic pod mosty dálnice D55 a napojuje se na síť polních cest směrem k Malenovicím, Oldřichovicím a Pohořelicím. Stavba za 6,75 milionů korun je první etapou dlouhodobě připravovaného záměru bezpečně propojit Kvítkovice se zlínskou místní částí Malenovice.
13: Město do budoucna počítá s možností další etapy od dálničního mostu.
0: Rádio Čas, sport.
13: Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupni vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být polojasná až oblačná. Místy se zatáhne, a to hlavně na severu, a čekají nás taky občasné přehánky. Nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem.

0: Milujete. Tak už ne pondělí, úterý, ale středa. Středa 14. října a vy posloucháte Rádio Čas. Naštěstí vše při starém, to znamená Ranní dvojka, Lenča Líšková.
1: Radim Soběslav Bednář.
0: A v kalendáři určitě nějaké jedno, dvě jména, nevím.
1: Jedno jméno a řeknu jednu věc a budeš okamžitě vědět.
0: Mm-hmm, no.
1: 10 malých černoušků.
0: Agáta. Agáta, ano. Dobře ty, Agáta, předpokládám, že bez háčka asi, že jo?
1: Ano, jo, Agáta, přesně, jenom Agáta, mimochodem moje velmi oblíbené jméno, krásné jméno. A jedna moje spolužečka na střední měla jméno Agáta a já jsem jí ho trošku záviděla, protože prostě to je krása.
0: Holky, moc vás není, ale zároveň to teda propojíme, protože kdybychom hráli na asociace, tak my hned cinkli Olympici a teta Agáta, pokud se nepletu, takový jakoby ze starších hitů. Nevíme, které pánové vystřihnou na letošní mega koncertu Rádia Čas, jenom připomínáme 21.11. nejenom Olympik, ale taky...
1: Leny, Marpo, Europe samozřejmě a David Koller.
0: Tak kdyby něco pořád z radio.cz, mrkněte se, jestli ještě volné místo v hale. No a pro vás hity, které milujete a dobré ráno, Moravo.
1: A za chvilku tady máme něco k řešení.
0: Možná.

0: Máme 9 minut po 6. Zdravíme všechny ranní skřivany 14. října, včetně Agátek, které mají svátek, Lenča Radim a hity, které milujete.
1: A já bych tím rovnou začala.
0: Mhm, čím?
1: No tak jako, tady se něco odehrálo a nic se mi neřeklo a nic se mi neukázalo.
0: Tak jako, jestli znáš své kolegy introverty, tak jako, nej se podívej, co mám a podobně. Na co, co myslíš, tu Kerku?
1: No ano.
0: Jo.
1: Já jsem se to, přátelé, dověděla až z videa na Facebooku. Přitom vždycky, když přijdu do práce, tak ty se mě zeptáš, jak se mám, no, co se děje.
0: No a ty se svěřuješ a já neslouchám.
1: A já ti všechno
0: takhle,
1: řeknu.
0: Ale takhle to máme právě a vždyť jako tak to, tak ať to zůstane.
1: A já
0: jako
1: se tě zeptám, ty řekneš dobrý a nic mi nepovíš. Hmm. A to je taková důležitá věc.
0: Tak takhle, ono to nebylo součástí sázky, že? To bylo spíš jenom symbolické a podobně. Dojezdy ještě našeho, zase jsem chtěl říct, megakoncertu, moderátorského maratonu, což byl vlastně takový megakoncert hostí, mimo ano. jiné a podobně. A hlavně krásného příběhu, i když takového hořkosladkého kolem malého Páti Kašpara. A my už jsme měli 2 roky zpátky, jeden takový maraton a to už bylo v rámci dosažení nějaké částky, vlastně vznikla Kerka na mojí noze, protože to bylo od kluku Save z Help, takový vzkaz na té tabuli, si pamatuješ.
1: Ano, to bylo pro Lukáška
0: ano,
1: tehdy.
0: Ano, Lukášek, no.
1: Ano.
0: No a tentokrát jsme zvažovali, protože na naší památeční tabuli nebo plátně vzniklo taky pár podpisů, obrázků, tak jsem už tam měl jako jednoho kandidáta. Nicméně úplně na konci samotného maratonu si nás zavolali rodiče na kobereček.
1: Mm.
0: No. A dostali jsme puk.
1: Krásné puky právě s nadací pro Páťu.
0: Protože pokud se nepletu, tak i hokejoví, nebo teď nevím, jestli florbaloví borci, ne,
1: hokejoví
0: podporují taky vlastně jeho příběh. A já říkám, jsem se koukal hlavně jako na to logo na tom puku a říkám, vypadá to trošku jako old school a hlavně máme to od těch rodičů, tak zkusíme být spontánní. No. Tak jsem v Praze, protože já jsem teda věrný svému tatérovi, ale potom mám ještě jedno studio, které má takzvaný walk-in. To jo. Znamená, jako, že prostě když půjdeš kolem a oni mají místo, tak tě vezmou.
1: To je dobrý.
0: A hlavně mají jméno, ale jo.
1: A to je super.
0: Protože zase jako neměla by jít kamkoliv, jo, takže na prasáka. A dokonce jsem už poznal i tu paní spoza asi 5 let a podobně, která si se mnou povídala, mimochodem ten náš příběh už nazdíleli a tak dál. Tak jo, no. Tak mám jako takovou malou památku na ruce.
1: Jinak video máš na sociálních sítích jenom na svých, že? Radim Soběslav Bednář. A ukáž.
0: Ježiši Kriste. No tak jako leda tobě, tak můžu jakoby.
1: A tak televize Relax nás zabírá.
0: Ne, protože pozor, tak víš, co se stane, jo? Protože já odhalím ruku a Jirka to přiblíží nebo něco.
1: Ano.
0: A bude tam obrovská kýta.
1: Ne, já se podívám. Zas, přátelé, já vám to řeknu. Je to takový jako erb se srdíčkem v podstatě. Jinak na televizi Relax můžeme to i vyfotit a poslat.
0: Na konci toho erbu, jo, myslím, že tam, no, nebo to cvakneš ty, na konci toho erbu, to mě pobavilo nejvíc. Mimochodem pán mluvil anglicky, ale domluvili jsme se. Na konci toho erbu jsou vlastně skřížené ještě ty hokejky, jestli tak říká, pokud je to teda florba nebo hokej a podobně, a on mi tak jako tetuje a říká mi, vy jste hokejista? tak jsem se zasmál a řekl jsem, že ne, a myslím, že už jsem vzdal mu cokoliv vysvětlovat, jo. Ale vlastně to potěšilo, že vůbec jako připustil tu myšlenku, jo.
1: A tak já myslím, ty máš takové hodně vypracované nohy, já myslím, že bys mohl být hokejista.
0: Jo, ale dobrý, tak OK. Takže
1: prosím vás, přímém přenosu, pardon, my si to tady jenom vyřešíme a vyřídíme, protože to se opravdu dělo bez toho, aniž já, wow, bych o něčem věděla, wow, a ty jsi to tak schovával, ale to je krásné. Počkej, já to cvaknu pro televizi Relax, abyste měli zážitek
0: teď
1: z toho.
0: Zrovna teď, jestli to bude zabírat takhle, to přesně už vím ty pohledy.
1: Jo, a je to fakt krásné. Ty jo,
0: teď je to ve fázi hojení samozřejmě, ale už jako naštěstí všechno.
1: Nádhera.

0: Hele, teď bez legrace nevím, kdy ty jsi měla není poslední kérku, ale už to taky, ne, tak jako já kromě té dobročinné jsem měl 5 let pauzu, no. Jo, takže já už teď mám takový vítr, jako dávat si je, ale už taky doba pokročila, no. A oni teď dávají něco mezi, já tomu říkám, folií a náplastí, jo, protože vždycky nás zafoliovali do té kuchyňské a tak dál, to si ano. Pamatuješ.
1: Člověk vypadal jak
0: vánočka. Teď vám dají něco, můj kamarád mi říkal, že to používají na něj teda v nemocnici, kdy opravdu jakože to fakt bude držet a dýchat a že to nepustí, i když to pustí tu tekutinu a podobně a mi to fakt jako zůstalo na té ruce 3 nebo 4 dny, pak to tam proschne a vy se nemusíte starat jako ty věci kolem, jo.
1: No, takže. Tak já už mám dlouho teda od tetování posledního, to jsou desítky let, ale mám jedno povolené, na to se těším až...
0: Počkej, fakt?
1: Jo, bude kapibárka.
0: Bude, jo?
1: Bude, ale na to já ještě čekám, než se nám uklidní situace, protože teď by to nebylo úplně moudré, ale až se usadíme, až to bude příjemné zase, tak mám slíbené, že budu mít kapibárku.
0: Výborně, tak 60 nám kapibárka. Dobré ráno.

0: Hity, které milujete na rádiu Čas. Mimochodem, tenhle ten výraz není jenom taková fráze, protože myslím, že v průběhu této hodiny Lenča zmíní taky jako jeden nový hudební zážitek, kdy, jak jsem pochopil, asi máš z něho radost? Zatím neprozrazuji, Itálie?
1: No, to bude mít ještě...
0: Do hru?
1: Do hru.

0: mít ještě dohru.
1: Včera jsem posílala jedno video, které mě zaujalo na YouTube právě Ráďovi. No probereme to, probereme to. Jsem zvědavá i na vás, naši milí posluchači.
0: No, oni budou s to úplně hotoví. V každém případě 6.19, nový den, úplně to. Ne, jenom tak mimo záznam, protože ještě pořád jako lidi neví, o čem mluvíme. Vypadá to jako, že návrat, jako, že nový singl a tak dál?
1: No, na to
0: nebo
1: si
0: je
1: počkej.
0: To matoucí, jo?
1: No počkej fajn. Si na to. Mm-hmm. To je právě to. Počkej si na to.
0: Počkej, ještě jedna věc mi napadla. Ne, to je oficiální stránka. Ne, AI to není.
1: Počkej si
0: dobře,
1: na to.
0: Dobře, Ježíši Kriste.
1: Tak buď o tom chceme mluvit, nebo...
0: Dobře, fajn, takže v 6:30 se dozvíte víc, nicméně teď je teď a přednost má dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár. Jaká bude středa?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude dnem s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Věci problémové budou mít opět co dočinění s prožívanými emocemi, a to zejména v oblasti milostných vztahů, ale také nás mohou potrápit sklony k požívání omamných a návykových látek. Co se týká nutlivých znamení, tak pany budou snadno prosazovat svou. Kozorozy si půjdou bez váhání za svým a býkům se bude dařit uspokojovat své potřeby. Blíženci nejspíš budou trpět velkou soustředěností. Váhám to bude skvěle myslet a vodnáři mají naději na úspěšný profesní den. Rybám bude nejlépe s přáteli nebo v nějaké skupině obdobných zájmů. Raku se bude držet štěstí a štírům nyní hvězdy budou přát. Střelci se mohou dostávat do profesních konfliktů. Berani se mohou potýkat s poklesem své energie a lvi se budou soustředěvat na výdělečné aktivity. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: Co se stalo?
1: Já myslím, že už znám pointu, ale vlastní úvahou a jsem za to velmi rád. Nicméně, hity, které milujete, jeden hit, jestli budoucí nebo ne, to už nám řekne Lenča. Mimochodem, dobré ráno z Rádiem Čas, protože Lenča mi včera poslala odkaz. Odkaz na něco, jo? Přesněji řečeno, to přečtu, ne?
0: To všechno jo, chceme, ano.
1: Maneskin Amore Mia, jo?
0: Ano.
1: Mám dát kousek?
0: Stoprocentně, jinak je to naše, nebo moje oblíbená kapela, která vlastně se rozpadla a hodně se spekulovala o jejím návratu, protože Damiano David, hlavní zpěvák, šel na solovou dráhu
1: a zpívá nějak... popinu.
0: A zpívá popinu, no. Přesně trošku tak. Tím pohrdáme, ale dobré.
1: Mimochodem, pár let zpátky to jsou ti Italové, kteří vyhráli Eurovizi, jo. Mm-hmm. Úplně tak s neeurovizní písní, dá se říct, jo.
0: A nejznámější od nich je I Wanna Be Your Slave.
1: Jo, pardon.
0: A to pak byla Miley Cyrus.
1: Ten feeling měla potom i Miley Cyrus. No tak všichni víte, že jo, kdo jsou. No,
0: Maneskin.
1: No ano, určitě, všichni ano. Naše boženky.
0: A všem to bylo líto, že
1: jo,
0: oni se rozpadli.
1: Strašně.
0: A že prostě, že končí
1: tu rokovou. Petice psali.
0: No to nevadí, ale ta pointa je teďka jiná.
1: Takže pouštím?
0: Pusť. Mm-hmm.

0: No.
1: Tak, no a já jsem včera se dívala na nějaká videa hudební a vyjelo mi tohle Maneskin Amore Mio. Vypadalo to jako oficiální vlastně web a já jsem si říkala, oni se vrací.
0: Premiéra vydávají, 3 dny zpátky, přesně tak.
1: Ano, oni vydávají novou píseň a poslechla jsem si ji. A nepoznala jsem vůbec nic. Jak to na to, jak ti to znělo?
0: Ne, hele, jako Maneskin, ještě je tam jakoby doprovodný obrázek, nicméně, jo, ale vzhledem k tomu, že už dělá takové drámo kolem toho, no. Jo, a podobně, ty jsi nic neprozradila. Já se najednou koukám a vidím jakoby Maneskin a podobně a vidím 806 odběratelů.
1: Hmm.
0: To si myslím, že byly ne-li tisíce, statisíce, tak jako určitě 10 000 lidí, jo, kteří by jakoby sledovali tohle kapelu. Takže já předpokládám, že jsme zpátky v 21. století.
1: Ano. Jsme zpátky v 21. století, přátelé, tohle je AI a vytvořili to fanoušci jako prosbu o to, aby se Maneskin v plné síle vrátili, což je jako hezké, ale musím říct, že poprvé jsem opravdu po poslechu nepoznala, že je to AI, protože oni vzali i hlas Damiana Davida a vlastně v podstatě je to jako implementované do AI písně.
0: Takže je to se svolením, dá se říct?
1: To nevím, to nevím. Jenom jsem dohledala, že opravdu je to fanouškovská verze, ale přijde mi to už teďka jako extrémně děsivé.
0: No, vlastně jo, nasáčkovali tam to víc než dost, no i ty doprovodné vlastně, tam jsou jenom takové ty v podstatě doprovodné obrázky pohyblivé, ano, jo, které vlastně odkazují jako na esenci téhle písničky a schválně zkusím píseň Ghost.

0: No. So jako samozřejmě chápeme, jo, že je to rokárna, že to úplně nehrajeme na rádiu čas, ale spíš obecně.
1: Ne, všeobecně, jak... lidi je znali, protože říkám, jako no. To byly Eurovizi a konec konců svého času byly i módní ikony, že jo?
0: Stoprocentně, mm-hmm. Ale obecně, jak už to postoupilo dál, že opravdu... Jako, kdy to poznáme, jestli to je zpěvák nebo AI?
1: To jsem ti říkal, teď jsme se bavili asi měsíc, dva zpátky, kdy jsem si projížděl, jestli jsou nějaké novinky u mých oblíbených interpretů, prostě klasicky... jakoby streamovací službu, kterou já používám na muziku a viděl jsem tam nějaké jako třeba, nevím, Pavel Dolina a podobně, a nebo někdy i ze zahraničí, než ti docvakne, že to je všechno AI. Mimochodem, prý se mluví o tom, že teď už by měla být oficiálně označená, a to ve velkém,
0: jo,
1: no, protože
0: jo, no,
1: takhle je to tak jako velmi
0: no, snad,
1: lidi.
0: No. To je co? To je co? A no. Já jsem to říkala. A to určitě dělají ti, kteří nikdy neviděli Terminátora. Mm-hmm. Já to říkám pořád, přátelé.
1: A já jsem pořád přesvědčený, že my dva jsme tak jako, a to pořád dobrý, ale specifičtí, jo? Že jako takhle, jako, že, myslím, ne. Že tu naši esenci by, tak oni by byli hlasy asi, že
0: já
1: jo?
0: Si myslím, že kdyby nás chtěla napodobit AI, mm-hmm. Tak se u toho zavaří.
1: Mm-hmm.
0: Protože by vlastně začala u nějakého tématu, pak by to... My vlastně
1: vybouchla,
0: jsme,
1: ano.
0: Vybouchla. My jsme vlastně jediní na světě, mm-hmm. Že by dokázali zničit AI.
1: Přesně, no. Protože jo, to je zadání jako od vyšších míst, a to pozor, ten náš šéf, ten nás zná, jo, ale kdysi se říkalo přece úvod, vstup, běžte k věci, řekněte zápletku, řekněte vyvrcholení, konec, že jo. A my, šla Laninka do zelí,
0: a
1: mimochodem
0: ještě.
1: Měla červenou sukni, to je
0: a
1: teď hetiara a podobně.
0: A pak přišla Mirka a všechno to zhodnotila.
1: Tak.
0: A Maruška má svátek, je no, to je hezký.
1: Alenča,
0: a
1: kde Laninka bydlí, nemení tam nějaký byt, jako v tom městě a podobně.
0: Ano.
1: A na jakou světovou stranu to je, a já nemá partnera, který by náhodou si chtěl zašpát. A podobně, no.
0: Tak.
1: Takže to jsme my.
0: No, takže a v tu chvíli by já udělalo.
1: Takže pořád ještě z masa a kostí Lenča a Radim, Rádio Čas, a doufáme, že co nejdéle.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací ClubCard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné ClubCard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
2: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
7: Nosím černý brýle.

0: Pět minut po půl sedmé, probouzíte se s Lenčou, Radimem a hlavně s Rádiem Čas, takže ať děláte cokoliv, pohodové ráno vám přejeme. Tak dneska to bude den plný čísel, i když každý nabídne trošku jiné číslo. Já mám dneska volno a povídat bude Lenče Líšková. Takže otázka pro tento den zní.
1: Dneska se vás ptáme, kolikrát jste se za život stěhovali?
0: Včera jsem o tebe slyšel číslo 15, minimálně ne, pokud se nepletu.
1: Já už jsem to přestala, myslím, že u nějaké 14, 15 už jsem to přestala počítat a jsme v tom zásnu. Takže to je už myslím, že se to, jako můžu to ještě dopočítat, ale myslím, že tak okolo tohohle čísla už se pohybuju.
0: 15 až 20, že? Asi no, plus minus, no. Důvod, jakoby té četnosti, dá se tak nějak jako popsat? Máš takhle, protože někdo má rád změnu a někoho takhle jako život opravdu zavane, jo?
1: Já teda změny nemám ráda a jsem v nich pořád.
0: Zatím to tak nevypadá.
1: Ale tak spíše to ten život tak přinesl a zavál, no. Vždycky jsem se zamilovala v nějakém jiném městě.
0: Takže většinou se to týkalo jako citových investic nebo práce třeba a podobně. Jo. Takže velké číslo.
1: Citové investice a práce, tak.
0: Lenče ještě mrkne na Facebook a já jenom připomínám, teď už rozjíždíme i WhatsApp, vy jste neslyšeli otázku, takže kolikrát za život jste se stěhovali, můžete se vyjádřit, napsat, namluvit audio 776612800.
1: Na Facebooku už to krásně žije. Míša píše, prvních 30 let jsem bydlela v jednom bytě, pak jsem se stěhovala k manželovi, po 7 letech od ní a za 2 roky jsem byt měnila za větší, takže celkem 3x. Po 4. už se budu stěhovat jedině, až vyhraju ve sportce a koupím se vlastní byt nebo domeček, takže na svatého dindy.
0: No, je tam spousta příběhů, já myslím, a už nám to tady pípá, už má 14 vteřin, to byla teda rychlovka, teď opravdu v přímém přenosu, tak schválně.
2: Dobré ráno, časáci, tak na Lenku zejímá 14 plus nemám, já jsem se stěhoval jenom 10x, ale to je na mě taky sakra moc. Mějte se, Lukáš.
0: Lukáš na cestách, dobrý dojezd, mimochodem už nám to začíná pípat, no a hlavně ty příběhy kolem toho včera, podobně jako včera třeba u toho talismanu štěstí, hlavně ten příběh, jo, pokud to bude hlavně vysoká číslovka, no.
1: No, tak a my jsme v tom až po uši, takže my máme za sebou, nebo teďka jsme v jednom dalším stěhování a ještě nás minimálně.
0: Jo, je to všechno uprostřed stěhování vlastně stěhování.
1: Tak. Ano, jo, a pokud všechno půjde.
0: A jako pozor, uprostřed toho stěhování, v rámci stěhování, možná proběhne jedno mezi stěhování.
1: Ano,
0: je to takhle, tak, ano.
1: Tak a teď jsme v tom takhle. Aha. A musím říct, že teda opravdu, no, je to tak, no.
0: No, takže pište, nahrávejte, děkujeme za otevřenost, podobně tady jako Lenča. Mimochodem v tom tvém zmíněném příspěvku zaznělo výhra ve sportce. To takhle, to nemůžeme zaručit, i když dneska je středa, ale jako jednu sportovní výhru bychom pro vás měli. Už za chvíli. Radio Čas.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Tak, 6.41, jestli chcete malé, ale opravdu sympatické drámo, soutěžové drámo, které vás třeba probudí, ale hlavně to máte blízko do Opavy, tak bychom s Lenčou něco nabídli už takhle brzy z rána.
2: Máme tady dva lístky na zápas 17. října. Mm-hmm. Myslím, že s Pískem to bylo, že?
1: BK Opava, mm-hmm. Přesně tak, proti Písku. Počkejte, já se budu hrát teda na odborníka, protože tam je ještě jakoby jedno jako cizí slovíčko. Počkejte, mám Niky tady, výborně. Bude to od 19 hodin, jo, 19 hodin a je to sršní Photomate Písek, jo?
2: Ano.
1: Takže proti Opavákům, byli jsme tam, více učilová... Počkejte, nevolejte ještě, nevíte, co řekneme.
2: Více učilová hala
1: je naprosto úžasná, že jo, přesně tak.
2: Moc,
1: a když se to zaplní, tam se koukla Lenča, to už na mě bylo moc lidí, tak je to síla, že
2: je to hotel. Úžasný, je to úžasný, rozhodně skvělý zážitek. No a právě dva lístky na tenhle zápas 17.10. tady pro vás máme.
1: Takže 776612800, jdeme prvního, nebo řekneme si pořadí, Lení?
2: Já bych klidně vzala rovnou, co myslíš?
1: Víš co, tak
2: riskneme to?
1: Mám to zvednout?
2: No zvedni.
1: Dobře. Radio
2: No, takže.
1: To takhle přesně dopadá.
2: Dobře.
1: Takže kdo se dovolá, mám to zkusit znova, někdo volá, dobře, fajn, dobré ráno. Tak a dost. A kdo se dovolá po písničce jako první a řekne nám, o co hraje?
2: Tak.
1: A hlavně nám řekněte, co je na basketu nejúžasnější. Halo, slyšíte? Řekněte nám, co je na basketu nejúžasnější. Mám to zkusit do třetice?
2: Já se bojím.
1: Dobře, fajn. A dost, a dost, a dost.
2: Prostě volejte, teď.

0: Tak schválně, jestli bude fungovat spojení s linkou Rádia Čas. Před chvilkou se někdo snažil volat, ale pořád pokládal, a nebo technický šotek. Tak se přesvědčíme, jestli všechno fakčí. Lenka Radim, Rádio Čas, dobré ráno.
1: Dobré ráno, všechno funguje, tady Lukáš.
0: Výborně, Luky. Mimochodem jen tak na úvod, nepouštěli jsme teď vaši zprávu k dnešnímu tématu?
1: Ano, pouštěli.
0: Ano, Lukáš, který se stěhoval plus minus za život 10krát, je to tak, tak.
1: Zhruba tak, no.
0: Výborně, ale teď asi nechcete přispět k tématu, že?
1: Ne, teďka bych chtěl lístky na basket.
2: Ale... To já teda jenom řeknu, že budu tykat, protože my se známe, není to teda nějak, že by byl Lukáš protěžován, ale prostě tak se to sešlo. Luky, no a ještě jsme měli jednu podmínku, tak co ještě dál jsme chtěli vědět?
1: No, chtěli jste vědět, co je na basketu nejlepší?
2: No.
1: No, nejlepší na basketu je, že jsem si už tak před 30 lety mohl koupit bílý basketbalový balón a měl jsem kam chodit hrát, což v té době ještě nebylo úplně běžné v Hradišti, a teďka je na tom nejlepší to, že můžu, že ještě můžu hrát, ale nemusím už nechci.
2: Takže jsi aktivní hráč?
1: No, tak poloaktivní, jakože ne profi, jakože někdy si můžu jít zahrát.
2: Jo.
0: Poloaktivní, a propojat, já se dovídám, jakože basketbalové míče jsou i bílé, protože
2: to
0: pro mě je to taková
2: nevěděla.
0: Jako typická ta cihlová barva, nebo nevím, jak to popsat.
2: No.
0: V každém případě to místo určení, teď jsme slyšeli Hradiště, nebo takhle, kde se jakoby nacházíte teď v autě, jak slyšíme, odkud kam?
1: Teď jedu z Lubné do Ostrožské Nové Vsi a jsou v Kunovicích.
0: A do Opavy to bude teda výlet, nebo?
1: No, jasně.
0: Jo, výlet, tak jako když jsme poloaktivní hráč, musíme se podívat na kolegy, že jo?
2: V Opavě je krásně, to je tak třeba na celý den, že jo, nějaká kavárna, nějaký výletík v okolí, já myslím, že to toho 17. bude moc fajn, takže moc gratulujeme, Luky, máš tady u nás dva lístky na basket na BK Opava na 17.10., kdy se BK Opava utká s Pískem.
1: Super, děkuju.
0: Rádo se, kolegyně, brzy pošle, sportu zdar.
3: Rádio Čas.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
12: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok. Kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
13: Partnera.
12: A vy spolu máte dvojčata.
13: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové, a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že, a říká, ty vole, přišla ti ta SMSka taky, a úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
14: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
15: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.
0: Ano, krásné ráno, další muzika připravena, mimochodem čerstvé zprávy v celou s Honzou Gavelčíkem. S Honzou se taky dneska ještě uslyšíme ve Víš, nevíš, ale možná si ho trošku posuneme, protože po 7. hodině budeme mít vzácnou návštěvu na lince Rádia Čas. Dneska ji teda docela zavaříme, tu linku.
2: No to 100%, protože dneska je takzvaný papučový den a budeme se spojovat s paní ředitelkou mobilního hospice Ondrášek.
0: Ano, jsou to silné příběhy, takže možná kapesničky do ruky, ale hlavně naději. Naději do náruče a připravte si i své chytré mobily a podobně, protože ono se to hodně podporuje i skrz sociální sítě. Všechno si řekneme, včas vysvětlíme a dneska, ať se vrátíme zpátky na zem, kromě úžasné muziky a pro nás dva za chvíli snídaně, se i ptáme, co vy a stěhování. Hlavně počet stěhování a ty důvody, co vás k tomu vedlo, jo. Protože já si upřímně myslím, ty říkáš, vždycky tam byl nějaký důvod, ale že spousta lidí, kteří to mají jako zpracovat, že jsou tam třeba rok, dva, pak si jdou za jiným. Jo, že
2: jo,
0: prostě
2: může být,
0: jako mění a střídají.
2: Hele. A navíc ne vždycky se trefíte třeba někde, kde je vám dobře, a to se taky musí vyzkoušet, že jestli jako do toho místa patříte nebo ne.
0: Jedno z vyšších číslo spíše Gábina, WhatsApp rádia, či já si se dobře počítám 13krát, 13 je moje šťastné číslo, tak já tedy doufám, že naposledy. Dobře.
2: Já jsem moc ráda, že Facebook taky ožil trošku jako něčím, co je mi blízké. Martin píše, zatím 14krát, Ivetka taky 14krát a Miroslava píše nespočetněkrát. No a Věrka zase píše jednou, ale teď hledáme nové bydlení. Věrko, kdybyste chtěli bydlet v Příboře, můžu posloužit.
0: Všemoj.
2: To neskončí, to nikdy neskončí. Ano,
0: ještě opakuj to třikrát. No. Pozdravy z Opavy tady máme, stěhovala jsem se 8krát, 6krát v rámci Brna, po 7 z Brna na Rosíčku a teď do Opavy. Poslední dvě stěhování byly k příteli a s přítelem. Pochází z Bolatic, tak jsme se přesunuli právě na Opavu. Přeju krásný den a klidnou směnu od Barbary v jedné posluchačky.
2: Že ano. my holky se furt přesouváme. Ne, já myslím, že většinově se holky stěhujou.
0: Já jsem byl schopen přesouvat se jakoby za láskou a podobně taky jako napříč republikou, no jasně, že jo.
2: No, jako, no, ale jsou to takové jako zajímavé příběhy někdy.
0: No.
2: Někdy to sedne a je to super a někdy to nesedne.
0: Možná bude jednou rubrika, až já vám jednou povím.
2: Já vám jednou povím, přátelé.
0: Pište, nahrávejte, díky za otevřenost 653 a nezapomeňte kdykoliv i online na cazradio.cz.

0: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
1: Tak abyste ho nepromeškali.
0: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
1: Garanci kvality i výhodného financování.
0: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Radio Čas.
1: Vážná nehoda se stále řeší v Opavě v části Kateřinky za Kruháčem. Na výjezdu na Bruntál bourala dvě osobní auta. Nehoda byla se zraněním, na místě zasahovali záchranáři, stále jsou tady policisté. Nehoda dvou aut nás teď potrápí taky v Kopřivnici v ulici Štramberské. A s komplikacemi musíme počítat i na Brněnsku u obce Kobylnice na ulici Táborské. I tady se srazila dvě osobní auta.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dnes se koná Papučový den. Připomíná, že i závěr života může člověk strávit doma. Papučový den upozorňuje na význam domácí a paliativní péče. Do letošní kampaně se zapojuje taky mobilní hospic Ondrášek. Papuče symbolizují pohodlí, bezpečí a zázemí domova. Zapojit se může každý. Stačí si dneska obout papuče, vyfotit se a snímek sdílet na sociální sítě s hashtagy Papučový den a dožít doma. Papučový den se koná v rámci celostátní kampaně Dožít doma.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj počítá s velkou modernizací vlaků na Bruntálsku a hledá pro ně nového provozovatele. Hlavní podmínkou je, aby na tratích nově jezdily moderní bateriové vlaky, které budou těžší a šetrnější k přírodě. Pokračuje náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Moravskoslezský kraj připravuje výběrové řízení na dopravce, který bude od roku 2030 až do roku 2045 jezdit na Bruntálsku. Budou to vlastně vlaky, které budou jezdit do Malé Moravky, do Krnova, do Olomouce, do Vrbna pod Pradědem. A samozřejmě připravujeme tady tento tender ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Je to taková novinka v České republice.
1: Na 15-letou smlouvu od roku 2030 kraj vyčlenil 14 miliard korun. V Brně se teď musíme připravit na dopravní problémy. Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části města nabírají až půlhodinové zpoždění. Od pondělí totiž probíhá uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu a na objízdných trasách se tvoří kolony.
0: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 poharových duelech s ázerbajdžánskými soupeři prohrál. Dnešek bude polojasný až oblačný na severní Moravě a ve Slezsku až zatažený s přeháňkami. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 11 do 14. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Dá se říct, že dnešek je den silných příběhů, jednak těch odlehčených, Lení, klidně mrkni na Facebook, poprosím tě o další, ale taky těch vážnějších, protože je takzvaný papučový den. Všechno probereme v této hodině s Lenčou Líškovou.
5: Radimem Soběslavem Bednářem.
4: No ta odlehčená, která opravdu jako nit celým dnem, celou středou 14. Dneska sondujeme, kolikrát za život jste se stěhovali a třeba i ty příběhy a ty důvody vašeho stěhování.
5: Boženka píše, poprvé v 5 z Boskovic do Ostravy. A pak v rámci města 5krát přeji vám hezký den. No tak 5krát je hezká. A Silvi za život 7krát, když to počítám od malička, a ještě jedno mě čeká.
4: Takže kdyby chtěl někdo i přes WhatsApp Rádia Čas, samozřejmě 77 66 12 800, a uvidíme, jakých čísel se dobéřeme. Zatím vedeš ty, že?
5: Zatím vedu já, jako vlastně bychom mohli tak nějak vyhlásit soutěž, kdo trumfne Léni ve stěhování.
4: Jo, ale to třeba by si někdo mohl i vymyslet číslo, jenom jasně, aby byl zmíněn a podobně. No, jo, takže no. Tak, no, a mimochodem platí pořád, počkej, jak se to říká, ale pozor, já to zaklepu dopředu, jo, to je jenom vrčení, že je lepší vyhořet, než se stěhovat?
5: Ty mě už to tak nepřijde.
4: Jo.
5: To jako já, mě už je to asi jedno.
4: Co pak už jsme dlouho nedělali? Marťo, pojďme se stěhovat. Marťo, tak jo, zlato. 7.03, hezký nový den.

0: Pár dní je venku z Brusunové album kapely Krištof Půlnoční hřích, tak když tak si můžete dopřát i nové, třeba budoucí hity, které budete znát z vln Rádia Čas. Mimochodem tvůj výraz a to, co se mi děje v hlavě, to okomentuju za chvíli a mimo záznam.
1: Dobře. Proč?
0: My to prozradíme všechno.
1: Ne, co jsem udělala?
0: Já jsem se o něm náhodou dozvěděl asi předevčírem o té desce.
1: Prosím,
0: měla si podobnou myšlenku, řekni, že ne?
1: Ano, ty jsi to řekl a já. Opravdu, to se musíme podívat, takže to můžeme klidně probrat v některém z následujících vstupů.
0: Ne, tak jako jenom pouštím do světa to. Pánové, omlouvám se, ale člověk má teď jako svých starostí dost a podobně.
1: A tak my jsme měli
0: anoncovali to.
1: Ano, ale my jsme měli moderátorský maraton, takže
0: no,
1: my jsme byli
0: proto,
1: úplně mimo.
0: Jasné. Nicméně, jeden rest tady máme. Mám ti připomenout megakoncert.
1: Ano, megakoncert.
0: Hashtag megakoncert.
1: Jo, náš megakoncert 21.11. Pardon. Prosím vás, já mám vždycky pocit, že to říkáme tak nějak jako hodně často a že to můžete najít všude na našem webu a tak. Mm-hmm. Ale najdou se i tací, kteří v podstatě nějak chtějí jít přímo ke zdroji. Takže mi včera psala Leonka na můj osobní Instagram.
0: Počkej, já se podívám, já jsem měl podobnou konverzaci asi 3 nebo 4 dny zpátky.
1: Dobrý den, budete i letos mít ten váš megakoncert v listopadu? Píšu, ano, 21.11. Vidíme se v Mustang Aréně. A bude to letos i živě? To vlastně si nejsem jistá, protože tam jsou práva vždycky na ty koncerty, takže to ještě uvidíme. A pak byl dotaz na nějakou megaparty a to už jsem byla úplně ztracena.
0: Tak pozor. No. V neděli 22.42. Leona, M, příjmení M, jo? Dobrý den, budete i letos mít ten váš megakoncert Rádia Čas v listopadu, takže u zdroje a na druhou, jo? Já jsem, protože Leonka psala i v průběhu minulých let a byla taková jako důrazná, tak jsem jenom poslala odkaz na naše webovky, jo?
1: Taky jsem jí odkazala
0: a budete to vysílat i živě do rádia.
1: Wow.
0: A potom, nebo jak to bude letos? Tak prosím vás, ideální jako dostavit se na místo, protože vidět víc než hodinový koncert Europe je asi opravdu lepšího vidět, ano. Jen tak na okraj. Jestli to bude live ve vysílání nebo ne, to se dozvíte v pravý čas, protože tam se vždycky kolem
1: řeší
0: toho
1: se práva
0: technika.
1: Vždycky. Tak.
0: No a mimochodem, bod poslední, protože včera jsem jel vlakem z bodu A do bodu B, já teda nejsem moc scrollovací, ale mimochodem mrkněte na naše sociální sítě, včetně Facebooku Rádia Čas, protože pokud se nepletu, už příští týden bude mega party v Havru, v Havířově.
1: Ano.
0: S našimi kolegáčky Majkem a Alešem, protože to jsou skvělí DJové, jo? Takže,
1: tak to myslela, no,
0: jo,
1: Leonka.
0: Tak,
1: no.
0: Jo,
1: prosím vás, ale tak jako vlastně úplně stejně tak pro všechny. My vás milujeme a my si s vámi rádi vidíme, píšeme všechno, ale přeci jenom, kdyby vás napsalo těch, já nevím, ta kapacita té Mustang Arény, tak bychom to nestihli všechno odepsat.
0: Jo.
1: Takže vždycky všechno, co se děje, tak náš web časradio.cz anebo taky naše sociální sítě, Facebook, Instagram, tam opravdu nemůžete žádnou informaci minout.
0: Ale dáco vydřistáme i my ráno, že jo? A dokonce opakovaně, jo? Tak jen tak na okraj. Nicméně za chvíli nás čeká povídání s jedním úžasným člověkem. Před chvíli jsme ladili telefonické detaily, takže uvidíte, jak na vás půjde dobrá energie. Vy si připravte hlavně mobily a nějaké to domácí obutí a papučky, protože se vám budou opravdu hodit. Fenomén papučový den, o kterém říkali Honza ve zprávách Rádia Čas, vám představíme s Veronikou Staňkovou. Co dělá Veronika? Dozvíte se za chvíli.
2: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
4: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax.
5: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
6: Krásné dobré ráno, s rádiem Čas hrajeme hity, které milujete. No a teď je krásný čas a krásný host na druhé straně naší telefonní linky. Já nevím, jak hezky to uvést, protože já jsem si vzpomněla na ten minulý rok, kdy jsme tady měli paní ředitelku mobilního hospice Ondrášek a vznikla tady taková prostě jako, nevím, nesrovnalost, že jsem ukradla nějaké papuče. A to tak vůbec nebylo. My jsme dostali prostě malé a teď se to muselo napravit s Ráďou, že mu byly dodány druhé. Takže tímto úvodem bych chtěla přivítat novou paní ředitelku mobilního hospice Ondrášek, paní Veroniku Staňkovou.
7: Dobré ráno.
6: A tak nějak jsem naznačila i to, že to dneska bude o papučích.
7: Je to tak.
8: Mimochodem, jak už říkala Lenča, paní ředitelko, jaké to je nasát všechno tu agendu a všechny ty informace, když člověk přebírá tenhle úřad, ještě po takové srdcařce, jako byla předchozí paní ředitelka?
7: No, je to velká výzva a musím říct, že teda zatím jsem v jednom kole.
8: Jo, ale nezníte tak, zníte velmi pozitivně a nabuzeně.
7: To je dobře.
8: To ceníme.
6: Veroniko, pojďte nám přiblížit papučový den. Co to vlastně je, protože my už víme, my máme nohy v teple, ale naši posluchači možná netuší, tak co to je, na koho přispíváme a jak to vlastně probíhá?
7: Tak papučový den připadá každý rok na druhou středu v měsíci říjnu a je to vlastně vyvrcholení celorepublikové kampaně Dožít doma, kde my v rámci mobilní hospicu, domácí hospicové péče se snažíme nějakým způsobem tak lidsky přiblížit vlastně ty domácí hospice a tu zdravotní péči v domácím prostředí. A ty papuče symbolizují úplně jednoduchou věc, že pojďme přezout pacienty do domácí obuvi, do papučí, pojďme je vzít zpátky domů.
8: Přesně tak, ten pocit jako doma, prostě, co si budeme povídat, to je nad zlato. Promiňte, začnu oklikou, protože asi si řekneme, jak se to dá teď ve světě jakoby 21. století a sociálních sítí, jak se na to dá upozornit. Tak upřímně, Veroniko, v čem jste dneska přišla do práce?
7: Přišla jsem v papučích a nemám tady jedny, mám tady dokonce dvoje, abych se mohla přezout. A vlastně, co je na tom nejlepší, že my celý den čekáme dnešní den, když nám na naše facebookové a instagramové stránky začnou chodit fotky lidí v papučích na různých zvláštních místech, když jdou do práce, když jsou v tramvaji, když nakupují v obchodě, nebo přijdou prostě jen tak do své kanceláře v bance nebo kdekoliv jinde. A je to hrozně fajn sledovat, v jakých úžasných papučích a obuvi přicházejí do práce, protože vlastně to je ten moment, kdy se někdo v okolí může zeptat, ty proč máš na sobě dneska papuče, prosím tě. A to je to, co nám pomáhá hrozně moc, že nám pomáhají šířit tu osvětu o paliativní péči a hospicové.
6: Protože právě to je tím úkolem všech, kdo chtějí podpořit. Já jenom připomenu hashtagy, které je dobré na sociálních sítích přidat právě k papučím, abyste viděli všechny ty fotografie, které dneska podle mě hojně budou chodit, tak je to hashtag papučový den a hashtag dožít doma. A ano, takhle děkuji. Se vlastně můžete propojit.
7: Je to tak, děkuju moc za připomenutí.
8: Jenom připomínáme, za nás teda můžeme slíbit jedno videjko, vlastně takové jakoby předávací, protože, jak už jsme říkali, loni při návštěvě

0: jsme tady dostali jedny univerzální papučky, to byly 39, 39 plus minus,
1: no,
0: jo.
1: No, no.
0: Tak mě dneska přistál jako dáreček dodatečný, 45, do které se úplně božsky vlezu. Mimochodem, ať nevím, jestli video i fotku vlastně obojí s hashtagem, který už jsme zmínili, tak od nás budete mít vymazlený, že to můžeme slíbit, Lení.
2: Ano. Děkuju.
0: Otázkou je, jako jestli to zvládnete psychicky.
1: Ano, otázkou je, jak velký smysl pro humor máte.
2: No, my se nemůžeme dočkat, už tak to se těšíme.
0: Verčo, jenom poslední otázka, přece jenom ředitelka mobilního hospicu Ondrášek, tak jenom nastřelte, jak konkrétně pomáháte vy.
2: V rámci mobilního hospice je naším cílem umožnit pacientům, aby ty poslední období svého života strávili doma se svou rodinou a v neposlední řadě taky podpořit vlastně pečující a ty jejich blízké v tom, protože je to nelehký úkol, aby věděli, že se na nás můžou obrátit, co mohou udělat jako první krok, takže je to taková komplexní péče o celou rodinu.
1: My dneska máme papučový den, do kterého se jdeme samozřejmě všichni s velkou radostí zapojit. Já možná jenom tak jako jenom navnadím, že vím, že i vy za váš mobilní hospic Ondrášek máte taky krásnou vlastně charitativní akci a to je Tržiště radosti, jestli se nepletu, jestli si to správně pamatuju.
2: Ano, ano.
1: A ta nás ještě bude čekat, že jo?
2: Ta nás bude čekat. V současné době sbíráme dárky do Tržiště radosti, které se bude rozjíždět 20. října a je to prostředek nebo jako způsob toho, jak mohou lidé potěšit někoho blízkého a zároveň právě přispět na mobilní hospic.
0: A apropo, pokud nás teď poslouchají nějací srdcaři, kteří mají před příjmením nebo před křestním jménem, vlastně kdekoliv si to dávají mudr, tak dobře poslouchejte, protože nějaký velký srdcař a pan doktor nebo paní doktorka by se hodili Ondrášku, je to tak?
2: Je to tak, to by bylo samozřejmě skvělé.
1: Takže dneska, kdyby náhodou někdo šel kolem, tak na pohovor jedině v papučích.
0: Takže
2: na pohovor jedině v papučích.
0: mhondrášek.cz samozřejmě, nebo si najdete kdekoliv fórum mobilních hospiců, ale hlavně ještě jednou Lení ty hashtagy na ty fotky a videa.
1: Papučový den a hashtag dožít doma. Jinak moc děkujeme nejenom za krásný rozhovor, ale prosím vás hlavně děkujeme za to, co děláte.
2: Já moc děkuju za pozvání do pořadu a přeji vám hezký den a budu se těšit na papučové fotky dneska.
0: Zlatá je Veronika Staňková, ředitelka mobilního hospicu Ondrášek na lince Rádia Čas. Ať se dílo daří, mějte se krásně.
2: Děkuji, hezký den, naschledanou.

0: Středeční pohoda s Rádiem Čas, Lenčou a Radimem ve znamení stěhování, ten počet, kolikrát zatím za život. Dobré ráno, Lenko, Radime, já 8krát, 6krát, aha, pardon, Brno už jsem četl, takže jedu dál. Ahoj, zatím 2krát, poprvé, když jsme byli asi 4 roky a s rodiči jsme šli do vlastního od mamky rodičů a podruhé v mých 25, když jsem šla já do svého, ale vždycky jenom v rámci města. Tak to je zatím jako největší unikát a pozor, není to žena, je to muž, je to Michal, já jsem učet jako ženu. Pardon.
1: Martina, to je žena, na Facebooku píše 2krát, jednou z rodičovského domu s manželem a dcerou, když jsme koupili byt, pak se nám to trochu v rodině zamotalo a já s manželem a dcerou se po 14 letech stěhovala zpátky do rodného domu. Už jsem tady 20 let, dcera dávno odešla a já pořád přemýšlím, jestli ta zpáteční cesta, jak říkám, na barák byla ta správná volba. No, Marti, to je... Jako to stěhování, já bych to tady chtěla říct, jo. Ono to není jenom o přenášení věcí, to teda vůbec tak není. A musím říct, že čím více stěhuju, tím víc jako mám pocit, že najít to místo, to klidné místo pro ten domov a pro to spočnutí a to, kam ten člověk skutečně patří, takže to není vůbec žádná legrace. A znám spoustu lidí, kteří třeba žijí, nebo postavili si domeček, nebo koupili domeček a teďka žijí rodině někde, ale říkají si, hele, je to úplně to dobré. A někdy nemáme odvahu to změnit, že je to moc velká akce, takže tam zůstáváme třeba i déle, i když nechceme. Což samozřejmě, jako to je takový ten ne úplně pozitivní příklad. Nejlepší je, když se jednou přestěhujete a jste tam až do smrti šťastní, že?
0: A můžu jednu vážnou? Jako na
1: můžeš,
0: vážno?
1: Můžeš.
0: A přemýšlela jsi někdy nad tím, že vlastně ten neklid není v okolí, ale třeba v tobě?
1: No.
0: Nebo jako jestli jsi aspoň tu otázku jako položila, tak nějak jako pro sebe, jako jestli a pozor, teď se bavíme, my se bavíme vážně, umíme to, a to tady myslím jako, ale všeobecně, jako jestli by třeba i tohle to mohlo být, jo, takové to, víš, co mi to připomnělo trošku? Čokoládu, Juliette Binoche.
1: Ano, ne.
0: Ne.
1: Protože...
0: pochopila otázku, ale řekla ne,
1: ano.
0: Dobře.
1: Ne, protože...
0: ale ne tak, jako bavíme se o všem, tak mi to napadlo.
1: Čokoládu, ten film Čokoláda, kdy Juliette Binoche vždycky zavané severák a ona musí jít, tak mi teďka všichni připomínají a říkají, že jsem jako ona. Ale ne, protože mám místo, kde se cítím doma a kde mám pocit, že patřím. Takže podle mě je to i o místě. Není to jenom o té
0: duši, přesně.
1: Jo, a je to taky o tom, a já si myslím, že to možná někteří naši posluchači taky zažili, že v tom místě vám musí být dobře i s lidmi okolo, i prostě s nějakou vaší jako seberealizací, nějakým vyžitím, něčím prostě, kde cítíte, že jo, hele, tady to je to ono. Tady mě to baví, tady mě to těší. A to je důležité.
0: Jinak se vrátíme zpátky na zem, zdravíme Honzu. Honzíku, zdravíme, já to potom přečtu a hned dovysvětlím vlastně, já začnu odpovědí. Papučový den, který upozorňuje na úžasnou sílu mobilních hospiců, dneska probíhá celý den, potom sledujte i sociální sítě Rádia Čas, ten nám byl trošku přednější. Hned dovysvětlím, Honza se ptá, tak si říkám, středa, horoskop po 7 třeba, nebo jsem ho přeslech, jak to dneska vypadá, jinak tak stejně jako z horoskopy, nerad změny, stěhování jednou v rámci Brna. Takže, že jste to vy, Honzi, jo? Že jste nás tak hezky upozornili.
1: Máváme do Brna.
0: Za chvíli Milan Gilnar, mrkneme do kalendáře a dobře bude.
2: Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Žijete to s námi, když něco řekneme, zareagujete nebo se nám otevřete podobně jako my. Před malou chvílí přišlo takové menší upozornění na Milana Gelnera, jakože vám schází. Jasně, čerstvé horoskopy jsou připraveny, krátce po půl osmé. Kdybyste teď nestíhali nějak, tak samozřejmě ještě kolem 8:45, jo. 14. října je datum, které se mně osobně hodně líbí.
1: Jo, líbí.
0: Dávali jsme Milana po 6?
1: Dávali.
0: Jo? Já jsem neslyšel vůbec nic.
1: Víš proč si ho nepamatuješ? Já ti to řeknu, proč si ho nepamatuješ.
0: No.
1: Protože ty jsi ho pustil a šel ses domluvit s Honzou na víš, nevíš a pak se zvrátil.
0: Ne, to bych
1: ano.
0: Fakt jsem to riskl během minuty.
1: Jo, riskl. A já jsem si ještě říkala.
0: To je odvážný, jo,
1: no.
0: A podobně.
1: Dneska jsi byl odvážný.
0: Ne, tak to jsem byl, ale opravdu mechanický stroj, to vůbec nevím, no. Tak jo, tak pojďme si poslechnout, jaká bude ta naše středa, vy se hýčkejte, no a za chvíli se právě s Honzou podíváme do kalendáře.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude dnem s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Věci problémové budou mít opět co dočinění s prožívanými emocemi, a to zejména v oblasti milostných vztahů, ale také nás mohou potrápit sklony k požívání omamných a návykových látek. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany budou snadno prosazovat svou. Kozorozy si půjdou bez váhání za svým a býkům se bude dařit uspokojovat své potřeby. Blíženci nejspíš budou trpět velkou soustředěností. Váhám to bude skvěle myslet a vodnáři mají naději na úspěšný profesní den. Rybám bude nejlépe s přáteli nebo v nějaké skupině obdobných zájmů. Raku se bude držet štěstí a štírům nyní hvězdy budou přát. Střelci se mohou dostávat do profesních konfliktů. Berani se mohou potýkat s poklesem své energie a lvi se budou soustředěvat na výdělečné aktivity. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
10: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
14: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
15: Tak když spolu spíš.

0: Pohodové dobré ráno, rádio Čas s vámi, 7.40, trošku jsme přetáhli, ale to nevadí, už je tady Honza Gavelčík, ahoj Honzi.
1: Hezké ráno, přátelé.
0: Čeká nás víš, nevíš, ovšem samozřejmě jako první musí padnout otázka dnešního dne a to je, kolikrát jsi se Honzi stěhoval?
1: Rádia se hlásí, on to ví.
2: Ne, já si tipnu, že to bude jedno z nejnižších čísel v rámci všech příspěvků našich posluchačů.
0: Myslím tak. Si to taky.
1: Já jsem se nestěhoval nikdy, přátelé. Ale abych jako to vysvětlil, já jsem se narodil do bytu, kde jsem bydlel se svými rodiči a my vlastně v té Ostravě Porubě, v tom bytě, jsme tak nějak žili tak nějak spolu a potom se mý rodiče přestěhovali na domeček tam, kde bydlela babička, mamka mého taťky. A my, já a taťka, máme společné to, že vlastně dneska žijeme tam, kde jsme se narodili.
0: To je hezké.
2: To je hezké, prostě ty návraty domů a podobně, no.
0: Takže Honza vlastně vůbec neví, co to znamená stěhovat se.
1: Nemyslím si to úplně přesně, protože jsem dělal rekonstrukci bytu tak zhruba 2 roky zpátky a spoustu věcí jsem musel různě měnit a přesouvat a taky jsem bydlel nějakou dobu v jedné ubytovně, pak u rodičů a všechno se to muselo tak nějak vyklidit a navíc jsem pomáhal stěhovat jiným lidem, takže vím, jaké je to peklo a obdivuju lidi, kteří se dokážou stěhovat několikrát za život, to nedokážu pochopit.
2: A jako to dokážou někteří povídat. Takže,
0: takže... To mi Ráďa psal včera, prý pozor na dnešní téma, to, není to ne, o tobě, nebo není to kvůli tobě.
2: Tak, protože bylo naplánováno 3 týdny dopředu, říkám, fakt se netýká tebe. Jo? Takže tak. Když už jsme se tady tak krásně sešli, já se s dovolením zeptám na pár otázek, krásné datum 14. října, takže bychom se trošku navzájem prozkoušeli. Jdeme na věc?
0: Ano.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: Tohle je opáčko a dáte to úplně na pána. Ne, rozhodně vím, že jo. V roce 1922 proběhla oficiální registrace dnešního týmu Baník Ostrava. Nicméně tehdy se tým jmenoval jak?
1: SK Slezská, ne?
0: SK Slezská, no.
2: SK Slezská Ostrava. Měl jsem třeba SK Rubač nebo SK Zdroj, co jsem tak jako sportovně vymyslel. Rok 1968. Americký sprinter, jmenoval se Jim Hines, psáno Hines, jo, jestli to chcete i takhle, se stal prvním člověkem v historii, který oficiálně...
0: Něco uběhl.
2: Rok 1968. Americký sprinter Jim Hines, první, který oficiálně...
1: Měl nějaký zdravotní problém a něco dokázal?
0: Ne, buď něco uběhl, nebo letěl do vesmíru.
1: Sprinter.
2: Nápovědy?
0: Jo.
2: Dobře. Tak asi klasika, zaběhl stovku pod 10 sekund, běžel v botech takzvaných tretrách, jo, prostě poprvé v prototypu treter, běžel jako první v nové běžecké disciplíně nazývané štafeta, a nebo první, počkej, my totiž brání mikrofon těm poznámkám, byl to první profi běžec vyšší než 205 cm.
1: No, já myslím, že štafeta byla dřív, tak já bych zkusil ty tretry.
0: No, tak jo, tak dáme tretry.
2: No, je to ta největší klasika.
1: Ačko.
2: Pardon, to jsem si dal jako sobě, že jsem tak připravil. Ne, opravdu, první oficiálně zaběhl v 68. stovku pod 10 sekund. Myslím, nějaký
1: a já jsem si říkal, že to je ta nejméně pravděpodobná varianta, že něco měli, takového jednoduchého by tam nebylo.
2: Poprvé to digitální měření nebo něco.
0: Já jsem úžasné. Si myslela, že to byl někdo jiný totiž, kdo to zaběhl.
2: Jo, jasně, to máme jiná jména.
0: Já prosím jsem si myslela, že to byl Radim Sobeslav Bednář.
1: Zatím sportovní teda, Ráďa překvapil.
2: Aha, dobře, fajn. Dneska ne, teď vám udělám radost, aspoň některým. Dneska by slavil i herec Roger Moore, jeden z agentů 007 na filmovém plátně, že jo, agent
1: To by James Alež Bond, věděl, no. Milovník.
2: No agenta. Tak výborně, tak mi dejte dohromady jména ještě alespoň dalších 4 filmových Jamesů Bondů.
1: Pierce Brosnan.
0: Sean Connery. Daniel Craig.
2: Tak a teď vždycky nastává
1: tak já už
2: poslední,
1: nevím, no.
2: Že jo, ano, přesně tak, no.
1: Já už nevím. Já jsem chyběla, když se to bralo.
0: On se teď na tebe spoléhala. No. Počkej, takže...
2: Ne, vy jste řekli takové ty, které říkají všichni a pak zbývají, jakoby, protože ten Roger Moore, že jo, to taky málo kdo ví. No a pak byly dva, mám pocit, že jenom jednou byl George Lazenby a potom Timothy...
1: Lear?
0: Dalton.
2: Dalton, aha. Tak to vám uznám, jo, přesně. Tak jo, Bondovky, co si budeme povídat, to jsou i slavné písně, jo.
0: Ano.
2: Tak kdo pak naspíval tuto? Je z té novější doby, to můžu ještě prozradit.

0: nějaká paní.
1: No, ne, to je Sam Smith.
2: Jak se to vezme? To jsou oni.
1: Sam Smith, ne?
2: Ano, to jsou oni, Sam Smith.
1: Jako za mě jedna z nejslabších písní pro Bonda.
0: Ne, to znělo hezky náhodou.
1: No,
2: ona neměla takové ty koule.
1: Ona neměla koule.
2: Přesně řečeno, oni byli podvázané.
0: Tak, no tak znělo to tak holčičkovsky, no.
1: Třeba Billie Eilish.
2: Bože můj.
0: Yeah.
2: To každý čeká na tu závěrečnou notu, ano,
1: miluju,
2: přesně.
1: Miluju, a přitom, ale přitom to taky není žádná jako vypalovačka, jako třeba Golden Eye, ne. Ale prostě
0: no,
1: má
0: Billie
1: to
0: Eilish,
1: tam.
0: Je Billie Eilish, no.
2: Každý čekal, protože nám vždycky šeptala na konci potom, jak to dávala, dívej se, mám úplně
1: husinu.
2: Dobře. Jdeme dál. 1856 skotská královna Marie Stuartovna stanula před soudem kvůli spiknutí proti anglické královně Alžbětě I. Nedopadla dobře. Tak ještě jednou, jak pak se přezdívalo právě Alžbětě I? Já vám prozradím, že i Gloriana, říkalo se jí dobrá královna bez, ale hlavně...
0: Dobrá královna bez čeho?
2: Ne, hlavně se jí říkalo, jak to jsem řekl, i další přezdívky jako národa, ale prostě Alžběta I, připomínám ta s tím bělostným make-upem. Hrála i Kate Blanchett, že jo? Lení. Dobře, tak já vám napovím.
0: Napadá mě strašidelná bílá paní.
2: Ona si tak říkala, nebo jí tak říkali, protože ona se jako nikdy nevdala, nikdy neměla děti a vždycky tvrdila, že se vdala za svou zem.
1: Ano, no tak ano, Kate Blanchett tam vidím.
2: No a když se holka nikdy nevdá, nikdy, no...
1: Tak je to a.
2: Jak to řekni anglicky?
1: Virgin Queen.
2: Panenská královna, přesně tak. Jako tak nějak upocení, ale došli jsme k tomu. A teď už v klidu, teď už si zatipujte, ale dneska je i Světový den desertů, takže nejenom papučový den, jak jsme zmínili, ano. Ale i Světový den desertů. Mexiko, a já jsem to vždycky chtěl ochutnat, ještě jsem neměl tu čest, má tres leches. Mám pocit, že taky loni mi to tak jako slintalo.
0: Už jsem to taky slyšel.
2: No, tak zkuste mi říct aspoň esenci tres leches podle
0: Mexiko,
2: vás,
0: jo,
2: čeho
0: říkáš.
2: By se vyráběl.
0: Tak nějaké chili, nějaké fazole, ale ty říkáš sladkosti.
2: Je Světový den desertu.
0: Já moc ty sladkosti jako nemusím, no.
1: Tak tres by mohlo být 3.
2: Ano.
1: A leches, tyjo, co to...
2: Ono se to používá jakoby i ve filmech pro dospělé, ale to si nevšímej.
1: Je to nějaká čokoláda, to nebude.
2: Tak
0: ve filmech pro dospělé, jo.
2: Mléko.
1: Takže 3 mléka?
2: Ano, přesně tak. Je to piškot, který potom proléváte kondenzovaným, odpařeným neslazeným a hustou smetanou. Jo? A je to teda, pak se to ještě posype, tuším, že nějakou vrstvou, ježišmarja, to musí být výborné.
1: Takže, jo, takže tresleče, ale někde jsem to slyšela.
0: To je vlastně takové projímalo, dalo by se říct.
2: Tento čas.
1: Fakt. Ale já myslím, že kdo poslouchá pravidelně Víš, nevíš, tak musí být úplně... Jako u toho rádia.
2: Tak
0: napíšou všichni, co si dělají poznámky, přesně, u každého Víš, nevíš, ano.
1: No, přesně.
0: Co se vedou statistiku.
2: Co jsme nesplnili během dne otevřených dveří nebo vůbec pozvat někoho přímo live na ten, ale tak jako.
1: Bylo toho hodně.
0: Ano, oni všichni říkají, jak je to jednoduché, ale kdyby se tady posadili, že?
1: Ty, ale zítra budeme mít návštěvu z řad vlastně venkovního obyvatelstva.
0: Ty, jo, to vyznělo.
1: Jak to řekla.
2: Ježiš, vlastně jo.
0: A kdo přijde?
2: Ano, připravíme. Tak víte co, já to jenom rozdělím. Rádio Čas. Hity, které milujete. A Johnzo nezdržujeme, za chvilku bude mluvit zprávy čerstvé, tak prosím tě, Lenča tuhle byla takhle v Praze a byla odchycena, chápu to dobře, jo?
1: Náhodou.
2: Je to takový celosvětový fenomén, tak koukáš někde na sociální sítě, ne? Jak jde někdo kolem, teď v poslední době lidi říkají, řekni mi cokoliv svým rodným jazykem a já ti řeknu, z jaké země jsi, anebo tak říkají, pojď, já během 3 nebo 5 otázek nebo v nějakém časovém limitu uhádnu, jakou máš práci.
0: Ano, a oni uhodli, že je z Brna.
1: Ne.
2: On zažatuje, ano.
1: Marcel neuhádl v podstatě vůbec nic.
2: Ne, on pohořel, já jsem právě myslel, že oni mají nějaký fígl, jakože to uhádnou u všech.
1: Ne,
2: takže,
1: on pohořel, úplně pohořel u mě. A vzniklo z toho takové video na sociální sítě, on úplně pohořel a je z té Prahy, že? Ale říkali jsme si...
0: Počkej, on se tě ptal a to si natáčel.
1: To si natáčel.
2: Jo, to je virální.
1: A říkali jsme si, že když by jel někdy kolem Ostravy, ať se zase staví on z
0: námi. A on zrovna zítra pojede kolem Ostravy.
1: Už
0: Ostravy. To chápu.
2: Akorát Borák neví, že dostane Víš, nevíš.
0: A pojede aspoň na kole třeba, nebo jak pojede?
1: To ne vlakem, prijedem.
2: Aha, dobře, tak jo, tak máte se na co těšit, Honzi, díky moc.
0: Bylo to fantastické,
2: a mějme pohodový den. Radio Čas.

0: Hustý.
1: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Dva McPops nestačí. Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
4: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Emoce na e-shopu nenajdeš.
7: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
6: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
7: A soutěž o šatní skříň Pax.
6: Dárkové karty Avion.
7: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
8: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. Seniordumbožena.cz.
9: Stále se můžeme zdržet v Opavě za kruhovým objezdem v Kateřinkách na výjezdu na Bruntál a Krnov. Tady se ráno srazila dvě osobní auta. Problémy jsou taky v Havířově u nádraží poblíž Kruháče, na křižovatce ulici Železničářů a u nádraží. Tady stojí porouchané vozidlo. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v obci Nivnice na Uhersko-Hradišťsku v ulici Brodské. S komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D48 na cestě z Českého Těšína do Frýdku Místku před odbočkou na Dobrou. Tady stojí odstavené nákladní auto a zdržíme se taky v Kopřivnici v ulici Štramberské, kde se srazily dva osobáky.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Mladí lidé mají problém sehnat práci. Chybí jim totiž praxe, tu ale nemají kde získat, protože je bez zkušeností nikdo nechce zaměstnat. Podle televize LTV Plus jsou firmy při náboru stále opatrnější. Navíc do profesí čím dál víc proniká umělá inteligence.
10: Morava aktuálně.
9: Budoucím kuchařům v Karviné ve výuce pomůžou nové technologie. Moravskoslezský kraj podpořil střední školu techniky a služeb. Nové vybavení kuchyně navíc sníží energetickou náročnost gastroprovozu. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku bude nové dopravní hřiště. Jihomoravský kraj na jeho podporu dá více než 10 milionů korun. Pokračuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
11: Úspěšně se nám daří doplňovat chybějící zázemí pro dopravní výchovu na severu kraje. Zásadně tím zlepšíme dostupnost praktické výuky pro místní děti, které už nebudou muset složitě dojíždět až do Blanska. Nové hřiště tak usnadní školám organizaci výuky a dětem poskytne plnohodnotný a bezpečný prostor pro nácvik jízdy na pozemních komunikacích podle pravidel silničního provozu.
10: Rádio Čas, sport.
9: Karvinští házenkáři se nedočkali prvních bodů v Evropské lize ani ve třetím kole. Doma prohráli s Benficou Lisabon 26-35. Po polovině základní části uzavírá český vicemistr tabulku skupiny F s dvoubodovou ztrátou právě na portugalský tým. Dnešek bude polojasný až oblačný, na severní Moravě a ve Slezsku až zatažený. Místy nás čekají přeháníky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 11 do 14. Na jižní Moravě namíříme až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 8 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líčkovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: tabuli půjde.
1: Ne, už zas.
0: Ne,
1: tak jsme tady jako měli celý moderátorský maraton.
0: Já jsem to tak praktikoval, ale teď spíš si chci oskoušet, mimochodem krásné dobré ráno s Rádiem Čas, s malou pauzou, ale tvořili jsme důležitou věc. 8.08, Lenča Radim, jenom takhle, teď kdybys byla soutěžící, jo, a dovolal ses mi ve správnou chvíli na linku Rádia Čas, tak víš, o co hraješ?
1: Ano, o dva lístky na BK Opava.
0: S kým hrají, nebo proti komu stačí město?
1: Písek.
0: Přesně tak, proti sršňům Písek. Kdy
1: Photomate,
0: to bude?
1: Photomate
0: Písek. Ano, přesně tak, kdy to bude?
1: Bude to 17. října ve víceúčelové hale v Opavě.
0: Myslím, že v 19 hodin to začíná, tak no jenom, že máme ještě dva volňásky, jo. Teď jsme řekli všechno podstatné, takže kdo se dovolá, jako teď už dáme pořadí.
1: Dáme třetího v pořadí.
0: Třetí v pořadí řekne nám, o co hraje, a taky nám prozradí, co je na basketu to nejúžasnější, tak může vyhrát dva volňásky. Sportu zdar, volejte právě teď.
2: Yes. Radio Čas. Hity, které my

0: telefony se dneska netrhnou, pořád nikdo volá, vyzkoušíme.
1: Čím to je? Co pak by chtěli naši posluchači?
0: Linka Rádia Čas, krásné ráno, kdo volá, dobrý den.
2: Dobré ráno, Jana, přeji všem.
0: Janic, co pro vás můžeme udělat?
2: No, já si myslím, že jste hrál o lístky na basket.
0: Možná.
2: No.
0: Kde?
2: Opavě?
0: Opavě to jo, no, možná jsme slyšeli něco v sobotu, no.
1: A s kým?
2: No. Tak teď to nemůžu, že nevím.
1: A tak kdybychom dali, z čeho se vyrábí třeba Malta?
2: Prosím?
1: Z čeho se vyrábí Malta?
2: Z cementu.
1: A ještě?
2: Cement? Písek.
1: No, takže písek? S pískem
2: písek,
1: je to
2: písek, tam. Písek, super.
0: Aha, já se tak jako ještě mimo záznam ptali zase jako, ač to jo, tak jako háce, i když háce cement by mě bavil, jo?
2: No to jo,
0: pozor,
2: to
0: pozor, ne, děcka, pozor.
1: To ne,
0: pozor,
1: háce.
0: Ne, ano, přesně. Takhle poznáte, že ne, jako vůbec nefandím, jo, to byl BK, že asi.
1: BK cement.
0: BK cement, ano, přesně tak, jo, takže.
1: Každopádně, Jani, vidíte, jo, trošku se do toho zamotáváme, tak nám radši pojďme říct, co je na basketu úplně to nejlepší, podle
0: a nebo vůbec
1: vás.
0: No vlastně...
2: super výhra, když vyhraje Opava, atmoška, všechno kolem, dokola.
0: A chodíte, nebo to je spíš jako pro někoho dárek?
2: No, chodím s manželem, je to dárek pro manžela, ale pokud se nám poštěstí a vždycky máme čas, tak určitě jdeme.
0: Jo.
2: Určitě jdeme oba.
0: Hele, poštěstilo se, nebudeme kecat, že ne?
1: Gratulujeme.
0: Když už jste na drátě, my se dneska ptáme všech, Janí, prosím vás, co vy a stěhování? Tak na prstech jedné ruky, nebo by to bylo víckrát? A co byly ty důvody toho stěhování?
2: Jedno stěhování, po vzdávání jsme se jedno stěhovali. A jsme tam 30 let.
1: Závidím, ale přeju, Janí.
2: Děkuju.
0: A měnila byste, nebo zvažovala jste někdy něco, nebo prostě našla jste?
2: No určitě ne, jsem spokojená tak, jak to je. Určitě bych neměnila.
1: To je super.
0: Tak nám, když tak potom přes WhatsApp Rádia Čas pošlete nějakou momentku právě
2: určitě.
0: Z Hary, jaké to bylo. Pozdravte muže a užívejte si středu.
2: Tak děkuji moc.
0: Naslyšenou.
2: Díky moc, mějte to hezky, naschle.
3: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Mega koncert

0: Čas. Radio Čas.
1: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
2: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavný program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemník sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Co je, na co myslíš, Lení?
1: Teď mi klikla zpráva.
0: Od koho?
1: Od Jirky. Našeho režiséra na televizi Relax.
0: Co je špatně?
1: To nevím, ale píše, kdy bude Víš, nevíš, ale ono už bylo. Tak jsem teď zmatená.
0: Neděs mě, pro boha, Jirko.
1: Krásné ráno, jinak vám všem, co
0: fakt,
1: posloucháte a ladíte. Nevím. Posloucháte a ladíte Rádio Čas a hity, které milujete. Stále jsme s mámi na vlně, prosím vás, jenom my tady jsme vždycky jako zblblí z těch zpráv, které nám chodí z televize Relax.
0: Přesně tak, Jirka nás zabírá mimochodem opáčko, třeba už zítra dopoledne, potom taky v průběhu víkendu několikrát. A tady, jo, jestli dáte to opáčko, tak tady uvidíte, to je natočené Víš, nevíš s Honzou Gavelčíkem. Zhruba 5minutový záznam, který budu stříhat, jo, takže asi to nikdy proběhlo v nějaké dimenzi. Jirko, zdravíme, jo.
1: V nějaké dimenzi.
0: Nicméně Jirka jako velký pracant s námi pořád, jenom říká, že občas má třeba 5minutovku, kdy musí jakoby se party vypravit do školky, jo, tak jestli to nebyla zrovna ta, a vždycky, já jsem mu nehlásil, ale ne, to by nám nedávalo, jakože nevidí Honzu. No dobře, dobře, dobře, tak to si vyřešíme bokem, vyřešíme, protože...
1: Co on je? Si z nás dělá srandu, on to tam teďka napsal. Jirko, jak můžeš? Jak můžeš?
0: Stačí, že v minulé hodině jsme tady měli resty jménem horoskopy, tak říkám právě 8.22, tak ještě si dáme třetí kolo. Takže s Jirkou řešení bokem, nezapomeň, že ti můžeme rozbít kamery, jo?
1: Jo, tak ty tam přilepíme žvejkačku.
0: Hele, a v rámci horoskopu, Lení, dneska se ptáme všech, naši milí posluchači, jak často se v životě stěhujete? Dáš si typovačku, které znamení čistě statisticky má k tomu největší dispozice. Mimochodem, vy být si tam světe dive nejste.
1: Ne.
0: Ale ne, protože být si všeobecně chtějí to své doma, najít to své zázemí a už se nehnout, že jo? Takže Lenča hledá, ano.
1: Já to chci, ano, ano, ale no. Proč to pořád hledám?
0: Takže máš typ, které to tak může být?
1: Já myslím, blíženci třeba jsou takový
0: rozevládí. Blíženci
1: rozevládí.
0: Jsou na druhém místě, přesně tak, no. Takzvaná pohyblivá znamení, ano. Mimochodem, nepředstavuje to pro ně stres, oni prostě rádi změnu.
1: Tak to jim závidím, no. To jim závidím.
0: Milovníci změny a svobody a cestování, kteří...
1: Vodnáři.
0: Ti taky, ti prostě, když chtějí být nezávislí, nebo už cítí, jako že na ně někdo tlačí. Nicméně tam, v redakci, kolega Honza Gavelčík, který se vymyká všem škatulkám, protože střelci jsou na prvním místě. A aha. Honza nám řekl, tam, kde jsem se narodil, rodiče potom šli na jiný baráček, tak tam jsem zůstala a nehnul jsem se. Takže ty, vždycky ale... se najdou čestné výjimky.
1: No ale na ty střelce mi to taky nesedí, protože třeba moje babička je střelec a bydlí taky v rodném domku.
0: Jasně, že jsou to výjimky. O střelcích se všeobecně říká, že právě jako jsou v uvozovkách největší cestovatelé. Oni rádi jazyky, rádi poznávají nové země, takže jak říkám, jako vždycky se výjimka najde, jenom tak čistě, abychom měli antré pro Milana. A vy pište, nahrávejte nejenom Facebook nebo WhatsApp číslo.
1: 7766 12 800.
0: Tak, Jirko Kobylko, máme s tebou řeč. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude dnem s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Věci problémové budou mít opět co dočinění s prožívanými emocemi, a to zejména v oblasti milostných vztahů, ale také nás mohou potrápit sklony k požívání omamných a návykových látek. Co se týká nutlivých znamení, tak pany budou snadno prosazovat svou. Kozorozy si půjdou bez váhání za svým a býkům se bude dařit uspokojovat své potřeby. Blíženci nejspíš budou trpět velkou soustředěností. Váhám to bude skvěle myslet a vodnáři mají naději na úspěšný profesní den. Rybám bude nejlépe s přáteli nebo v nějaké skupině obdobných zájmů. Raku se bude držet štěstí a štírům nyní hvězdy budou přát. Střelci se mohou dostávat do profesních konfliktů. Berani se mohou potýkat s poklesem své energie a lvi se budou soustředěvat na výdělečné aktivity. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Den plný stěhování, ale také ráno perliček z domova i ze světa. Už jsem to řekl skoro jako v České televizi s Lenkou Líškovou a Radimem Sobyslovem Bednářem. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas, doufám, že pohodička u vás doma všude tam, kde se nacházíte.
1: Teď by to chtělo takovou tklivou hudbu, protože tohle je opravdu nádherný příběh, který jsem našla letem světem internetem. Já si myslím, že by to mohl být i námět na krásný film. Trošku taková podobná tematika už byla ve filmu s Julie Roberts. Hledáš mi něco, že?
0: No hledám, přesně tak, to je klasická.
1: Přesuneme se do Číny společně.
0: Počkej, tahle ta zní tklivě. No. Doufám, že to bude, že to nebude zpívané, jo?
1: Ano, to přesně sedí.
0: Tak pokračuj.
1: Přesuneme se, přátelé milí, kteří posloucháte Rádio Čas, do Číny. Tam čínský farmář Wang Enlin neměl peníze na právníky. Stala se tam taková nemilá věc. Jo. A pozemek mu tam zničila jedna chemická firma. A zdálo se, že ta situace je úplně bezvýchodná. A on neměl peníze, a co měl dělat, jak se měl bránit. Nebyl jediný v té vesnici, i sousedé přišli o své pozemky. Tak on si řekl, že se ty právní knihy nastuduje sám. Dokonce měnil pytle kukuřice za možnost číst si v knihkupectví.
2: To je co?
1: No. A teď ten závěr, jak to dopadlo? Jak byste řekli, že to dopadlo?
2: Stal se právníkem?
1: To úplně ne, protože měl jenom základku.
2: Ale obhajoval se u soudu a vyhrál to?
1: Tak. On se to učil, přátelé, 16 let, aby mohl tu chemičku zažalovat, jinak on měl původně 3 roky základní školy a soud rozhodl v jeho prospěch. 55 hodin ve prospěch 55 rodin. Tak
0: jsem trošku narušila tím zamítnout.
1: Já vím, no.
0: Jsem se přestal dojímat, jdem dál. Jo,
1: dobře, no prostě soud rozhodl ve prospěch 55 rodin, nejenom jeho, a firmě nařídil odstranit odpad a zaplatit odškodnění. A to je všechno. Prostě dobrý příběh s dobrým koncem. Pán zachránil.
0: Tak se na ně musí.
1: Tak.
0: Tak. Mimochodem dobrá pointa, přesně tak, pokud jste ještě neviděli, je to pár let zpátky, zatím jediný Oscar Julie Roberts, ano. Tak Irene Brockovich, mimochodem na základě skutečných a ještě šílenějších událostí doporučujem. Mimochodem ta původní Irene, víš, že si ve filmu zahrála?
1: Jo, to nevím.
0: Je tam krátká scéna, tuším, když se Julia krmí se svými dětmi v takovém tom typickém bistru, tak ta servírka, která je přijde obsloužit, je ta původní Irene Brockovich.
1: Je to hezké.
0: Tak jednak doporučujeme, no jinak, jo, přesně tak, když se člověk za svým, jenom mě zamrzelo to, člověk by čekal, jako, že to bude na týdny, ale to bylo 16 let.
1: Bylo to 16 let, trvalo to, ale spravedlnosti bylo učiněno zadost. To je krásné, jinak jako pán opravdu vypadal hodně odhodlaně a líbí se mi to, no, to je krásný příběh, opravdu.
0: A že je hodně silný, tak přesvědčíme se o tom i v tom, že si pamatuju jeho jméno, myslím, Wang Enlin, je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano, jo? Wang Enlin.
0: To člověku hned jako vyletí já křesní jména, takže klobouček.
1: Takže no, máváme, gratulujeme, tleskáme. Kdyby třeba tady Wang Enlin jel třeba kolem Bečvy nebo tak, může se na další 16 let stavit.
0: Jo, a nebo mu dáme Víš, nevíš live ve studiu Rádia Čas. My to vždycky pojmeme jako balíček.
3: Rádio Čas. Hity.

0: Den plný příběhů, dneska tedy společně se stěhováky na Rádiu Čas. Ptáme se vás, kolikrát za život jste se stěhovali. Zatím pořád jako si na tom jako top žebříčku, Lení, protože jste zmiňovala plus minus 15krát a to plus minus jde spíš k té 20, jo, jen tak dalekraj.
1: Konečně něco, no ne, já to ještě přepočítám, já si myslím, že kolem té 15, ale konečně něco, v čem jsem nejlepší, víc, že?
0: Jak jsme se ptali v průběhu roku, někdy loni nebo to, tak si měla 17, myslím. A teď v poslední měsíci to bylo 4krát, ne? Nebo co, takže...
1: Tak jo, no tak podíváme se třeba na náš Facebook, kde se to hemží čísly, ovšem menšími. Marketka píše už 3krát a rozhodně asi ne naposledy. Marketko, máte co dohánět teda?
0: Zuzka už se blíží, ne vlastně ne, já nevím, proč jsem tam viděl 10, není to, jo, ano, jenom, mé stěhování se konalo 10krát a to kvůli povolání ex-manžela, tehdy jsme se stěhovali prakticky každé 2 roky, to je vojna, nebo většinou armáda a podobně.
1: Asi jo.
0: Už jsem byla v balení věcí mistr a 3pokojový byt jsem zabálila a připravila se 3 menšími dětmi během 2 dnů. Dneska už jsme s nejmladším dítkem usídlení na jednom místě a je nám krásně. Nemůžu nenavázat na Zuzku, co ty vlastně a fenomén balení, jako jde tam, že tam poznat jistá jakoby praktická stránka, že by se vylepšila, jo?
1: Ne, já jsem chaotik.
0: Jo?
1: Já balím, já třeba teďka, když jsme se stěhovali naposledy.
0: Takže krabice, džem, polštář a kousek mikiny a podobně, jo?
1: No, já jsem třeba, jsem nezabalila, já nevím, teď jsme se přesouvali, protože jsme neměli jsme dodávku, kterou ještě jako řešíme, takže jsme potřebovali vzít jenom základní věci, abychom teda nějak mohli přežít v tom bytě. No a když jsme balili, tak já jsem si zabalila věci, aby to tam bylo hezké.
0: Čačí. Ježíš, vlastně já to si pamatuju, mě tak pobavilo.
1: Lenča, nic praktického.
0: Když sama, protože partner byl ještě nemocný, už to bylo, jako už jsem v rodině, ale to je jedno. Když byl partner nemocný, tak Lenča mi posílala fotku toho bytu, kde poprvé spala, aby jako nabrala energii toho místa. A mi až potom docvaklo vlastně tam úplně prázdná místnost. Tam je jenom matrac, ale kolem matrace háčí, čačí, čankrličky, světýlka, lampička, že jo, podobně. Když tam
1: takhle, no to mě baví právě tady ty detaily, takže přesně, ano, matraci, ale hlavně
0: hodně,
1: okolo,
0: ale, jakoby, no.
1: No, ale hlavně okolo svíčky, difuzérky a tak by to bylo pěkné, takže takhle balím já a jsem extrémně jako nesystematická, já prostě nosím tašky, že tam něco a nedokážu to dát do nějakého jako řádu, víš, že bych si zabalila ty krabice, že tohle je kancelář, tohle je kuchyň a tak.
0: Takže to taková ta vajíčka s překvapením, že co pak máme dneska,
1: no,
0: tady,
1: chaos,
0: jo, a podobně.
1: No, jinak ještě se podíváme na Facebook, protože tady jsou hezké příběhy. Hanka píše, jako dítě s rodiči 2krát a jako dospělá taky 2krát. Vždycky jsem říkala raději vyhořet, než se stěhovat, ale v tom případě nesmíte mít malý dítě. Nyní nedokážu říct, co je horší.
0: Pojďme tohle kolečko tedy za nás uzavřít, protože v 9 se vám pověnuje kolega Aleš Klubal se stejnou otázkou, takže klidně pište dál, třeba z práce. Schválně, jako kolik zajímavých příběhů jsme nazbírali v ulicích Moravy a Slezska?
2: No, já jsem se stěhoval hodněkrát, už jako mladý a i teď jako starší. Musím spočítat, tak to bylo z Ostravy do Hodonína, z Hodonína do Karlovic, z Karlovic potom 7krát, takže si myslím, že docela často.
3: Já vlastně jenom jednou od rodičů tady do toho bytu, kde už žiju 40 let.
4: 2krát.
5: Jako malá jednou, potom po druhé, jak kdyby s přítelem a potom po třetí s manželem už.
6: Já jsem se ve svém životě stěhovala asi jednou, mohly být tak 3.
7: Asi 4krát.
8: 3krát.
9: 3krát. Hlučín, Poruba, Poruba, Hlučín a Hlučín, Hlučín.
10: Je, mockrát. 3krát.
0: Nejvíce mi líbila ta slečna, která tak jako se chtěla podělit, říká, já jsem se stěhovala asi jednou. Aha. To mi byly asi 3.
1: Jo, no.
0: Já myslím, že tam jste moc nepřispěla.
1: Já vždycky říkám, závidím, ale přeju.
0: Tak jo, díky moc za otevřenost a prosím vás, ať už budete mít jakoukoliv akci Kulový blesk, hlavně ať všechno dopadne v pořádku a vy jste tam, kde zrovna jste spokojení. O tom to je.
11: Radím, ale

0: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Snídaně hotová. Úsměv připraven. Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim Alenka na rádiu Čas.
3: Radim, Lenka, jedna speciální fotka teď třeba na Instagramu nebo Facebooku Rádia Čas ve storíčku a my k té fotce, která, vysvětlíš potom mimochodem partnerovi doma, jo?
4: Ano, ano,
3: vysvětlíš,
4: ano.
3: Jo, co to znamená podobně, tak k té přibyde doslova za pár minut, možná až předáme s minou kolegovi Alešovi. Jsem chtěl říct Alečovi, nevím proč, Alešovi, tak přibude ještě jedno speciální video.
4: Ano, protože dneska 14. října je papučový den. Mm-hmm. Každý rok druhou středu v měsíci říjnu se slaví nebo připomíná právě tenhle den, kdy je možné podpořit mobilní hospice, které se starají o dlouhodobě nemocné nebo o lidi, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a aby mohli důstojně odcházet doma.
3: Co si budeme povídat, ty papuče opravdu symbolizují, zvláště ty, my jsme dostali ty loni, já v podstatě ještě letos děkujeme za dáreček, takové krásně vyhřáté a opravdu, když tam dá člověk tu nožičku, jo, tak je to ten pocit domova a toho tepla, zvlášť teď v tomhle počasí, co si budem.
4: Jsou úžasné, já je mám vlastně už rok doma.
3: A slouží, jo? A
4: nosím je každý den a jsou geniální.
3: Tak prosím vás, jako jestli na to máte koule, jo, tak klidně běžte takhle do práce, můžete třeba jakoby přeběhnout z auta nebo do MHDčka, ale hlavně to zdokumentujte, podobně jako jsme zdokumentovali my, když z mé strany to bylo špatně pochopeno.
4: Ano.
3: Takže opravdu v papučích a vyfotit, můžete udělat i video, ale hlavně, když to budete dávat na sociální sítě.
4: Tak tam dejte hashtagy dožít doma a hashtag papučový den, aby se to dostalo k těm správným lidem z mobilních hospiců, kteří se těmi fotografiemi baví a kteří jsou velmi rádi za jakoukoliv podporu.
3: A kdyby náhodou, jak nám dneska řekla Veronika Staňková, aktuální ředitelka mobilního hospicu Ondrášek, říká, třeba to někdo na vašich sociálních sítích uvidí a bude se ptát, proč to děláš, nebo co blázníš, vy to vlastně vysvětlíte, pošlete dál, ten další vyfotí, pošle a tak dále. Bude, to povědomí bude větší.
4: Tak, jinak, kdyby vás zajímalo víc informací, tak dožitdoma.cz, je tam celý odkaz právě na popučový den a navíc se i dozvíte spousty informací o mobilních hospicech.
3: Přesně tak, nebo mhondrasek.cz. Mimochodem, páni doktoři hledají odborníky, kdyby něco. Dobré ráno, Moravo.

0: Jasně, že uvedeme našeho geniálního spoluhosta a spolukolegu. Ne, počkej, ale než ho uvedeme, Leni, zkontroluj mu nohy.
1: Ukaž. No a ne, nepřišel v papučích, takže přišel v teniskách, nic, takže ahoj.
0: Vypnutý mikrofon. Vypínej. Lenča s Radimem pokračují i po deváté ve studiu Rádia Čas, protože kolega Aleš, takhle zeptám se jinak. Ali, ahoj, zdravíme.
2: Ahoj.
0: Víš, jak jsi měl dneska přijít do práce? Poslouchal jsi nás?
1: Ano.
0: No, jasně. Ale chápu, no, tak to jsou to přesuny, že jo?
2: Ale člověče, já mám takové papuče, takové jakoby hodně termo, jo, že jsou hodně teplé a v tom by se dalo přijít.
1: Mimochodem Ráďa přišel jenom v papučích.
2: Tak to se dopodívat.
0: Teď mrkni asi do 5 minut vlastně už teď na Facebook nebo Instagram Rádia.
2: Lenka lže.
1: Podívej se na Instagram.
0: Ale bez legrace, tak mi napadlo, i když jako my jsme dostali jako dárek, jste jako papučový doma?
1: Jo.
0: Protože já jako hole nohy a když jakože, aby mi bylo teplej, tak si dám nějaké starší ponožky, ale jako no, já nemám
2: přesně tak, přesně
0: papuče.
2: Tak papuče ne, vůbec ne, jde to mimo mě. Mm-hmm. A nikdy člověče, nikdy v životě papuče ne.
1: Já teda v létě na boso, ale v zimě, jak jsme měli, nebo jak máme ještě stále náš dům, tak dole už jsem chodila v papučích v těch teplých, protože tam byla zima.
2: Jo,
1: ale jinak v létě na boso, jo, ale v zimě ty papuče úplně miluju.
0: Nejenom papučový den dnes, Aleš určitě taky popovídá. V každém případě dneska to doma řešíme, protože někdo ho má jednou dvakrát, to jsme se dozvěděli našich posluchačů za život. Někdo se stěhoval vícekrát. Tebe, Ali, typuju tak jako střed maximálně do 5, ne?
2: Asi. Jestli se trefíš, jo, trefil ses. Hele, do třetice všeho dobrého či zlého. Já doufám, že naposledy třikrát jsem se stěhoval. Mm-hmm. To poslední stěhování ještě úplně rychle připomenu, že si z toho pamatuju, jenom jak jsem najel blízko ke dveřím, tam byl chodník. Někdo nás z toho domu udal a platili jsme pokutu snad 2000 korun. A to jenom proto, abys to měla blíž, jako neúplně, jakože bez
0: nějaká arogance. A s tím někým se doteď potkáváš,
2: ne,
0: že říkáte čoče,
2: ne,
0: se zdravým sousedem, ne?
2: Ne. Já vím, kdo to byl, ale prostě nepotkávám, no, to je dobře.
1: To je dobře. Kdyby to dobře. Potkal, to by.
0: Mimochodem, když jste se tam objevili poprvé, věděli jste hned, že to je to pravé místo, nebo jste se museli jako navzájem zamilovat, už když jste tam bydleli s tím domečkem?
2: Čověče pravé. Já jsem přišel na tohleto místo a tak jako jsem si říkal, já jsem se tady musel narodit, mě to tady prostě jako, víš, jak to všechno jako Lego do sebe zapasuje, jo?
1: Vidíš, že to najdeš.
2: A cítím se dobře, ale fakt na první dobrou, jo. No. Na první dobrou.
1: A to je to, co prstík, já jsem prstík, promiň, já jsem ukázala jenom, aby viděli i naši posluchači na rádiu prstíkem, ale bylo to hezky. Ale to nemá rád. Ale jenom chci říct, že to je to, co hledám.
0: Ne, já to můžu potvrdit, protože já teda bydlím jako fakt v kutlochu. Já potřebuji strašně málo, já mám rád jako malé útulné místnosti. A já jsem měl mezi pauzu, protože byl ten šílený covidák a podobně, já jsem ten jako byt v Porubě musel opustit, to malé hnízdo. A potom, když jsem si říkal, že už je čas se vrátit, tak jsem našel někde v okolí. A já jsem z toho okolí, když jsem na té prohlídce koukal do toho svého původního a říkal jsem jako, kdyby náhodou se objevila nabídka, tak jako vracím se hned tam. Hmm. Druhý den byla a paní majitelka dokonce jakoby na mě čekala. Jo? Takže naprosto rozumím.
1: No.
2: Super.
1: Takže to místo, tak já ho ještě stále hledám, doufám, že ho najdeme již brzy, protože jinak se Ráďa zvencne z mých příběhů. Každopádně hledáme. No a já si taky myslím, že to musíš cítit na první dobrou.
2: U mě to tak bylo.
1: No.
0: Takže posíláme dál, ale tobě přejeme krásnou směnu.
2: Díky.
0: Máš tady spoustu historek právě se stěhováky, jak my říkáme, a pohodu všem, zůstaňte s námi.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás MINI? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
9: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
10: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. Senior dům Boženace.
11: Zdržet se právě teď můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před Jirskou osadou se tvoří kolony. Problémy jsou taky na dálnici D48, a to hned na dvou úsecích. Za Novým Čínem ve směru na hranice stojí odstavené nákladní auto a pozor taky v úseku Český Těšín Frýdek Místek před odbočkou na Dobrou, i tady stojí odstavený nákladňák. Vážná nehoda se stala v Přerově v ulici Lipnické. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Nehoda dvou aut nás potrápí v Olomouci v ulici Kapitána Jaroše a velké problémy jsou právě teď i v Brně v ulici Zábrdovické. Tady se tramvaj srazila s osobním autem.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dobré středeční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dnes se koná Papučový den. Připomíná, že i závěr života může člověk strávit doma. Papučový den upozorňuje na význam domácí a paliativní péče. Do letošní kampaně se zapojuje taky mobilní hospic Ondrášek. Papuče symbolizují pohodlí, bezpečí a zázemí domova. Zapojit se může každý. Stačí si dneska obout papuče, vyfotit se a snímek sdílet na sociální sítě s hashtagy Papučový den a dožít doma. Papučový den se koná v rámci celostátní kampaně Dožít doma.
12: Morava aktuálně.
11: Porodnice ve Vítkovicích chystá na zítřek den otevřených dveří. Budoucí rodiče i další zájemci jsou na prohlídku zváni od 10 do 16 hodin. Prohlednou si zrekonstruovaný porodní sál, oddělení 6 nedělí i rodinný porodní apartmán. K Vítkovicích na Zlínsku se otevřela nová stezka pro pěší i cyklisty. Podrobnosti má mluvčí města Lenka Vaculová.
13: Důležité propojení vede z Vítkovic pod mosty dálnice D55 a napojuje se na síť polních cest směrem k Malenovicím, Oldřichovicím a Pohořelicím. Stavba za 6,75 milionů korun je první etapou dlouhodobě připravovaného záměru bezpečně propojit Vítkovice se zlínskou místní částí Malenovice.
11: Město do budoucna počítá s možností další etapy od dálničního mostu.
12: Rádio Čas, sport.
11: České fotbalistky v odvetě semifinále play-off kvalifikace mistrovství světa prohrály ve Skotsku 2-3. Po domácí porážce 0-2 z baráže o šampionát vypadly. Reprezentantky ani tentokrát nezlomily letité čekání na premiérovou účast na velké akci. Dnešek bude polojasný až oblačný, na severní Moravě a ve Slezsku může být nebe i zatažené a čekají nás přeháňky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 11 do 14. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje středeční, teď už je dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
14: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: tvojej zemí. Přátelé, známe to dobře, ráno přijdeme do práce, ani si pořádně nesundáme bundu a už si říkáme, ježišmarja, aby už bylo 9, jo? A najednou je 9. Člověk by čekal, že přijde radost, ale mozek to je taková potvora, že okamžitě přetne. Co bude dneska k obědu? Ale víte co? Cíl splněn, 9 pokořena. Tak do oběda s vámi, těším se na to, určitě nám to skvěle poletí. Z rádia čas už teď Aleš a moje babička vždycky říkala, že než se stěhovat, tak raději vyhořet. U mě naštěstí to bylo jenom 3x. A teď vy, schválně, kolikrát jste se stěhovali, co už všechno máte za sebou a hlavně pamatujete si to ještě vůbec. Takže Facebook, WhatsApp, tady jsou ty naše pomyslné krabice, teď za vámi přestěhuju muziku a z rádia čas to jasné. Hity, které milujete, hezké dopoledne.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity,

0: Rádi, že zažitky, které milujete, přátelé, znáte to, někdo sbírá známky, já třeba vinily, někdo zážitky, ale někdo adresy. A víte, co je na tom stěhování nejtěžší? Není to nábytek, jestli s vámi se sejdeme a trefíme, jo, společně dohromady. Zažil jsem to, stěhoval jsem se třikrát, má to sice pozitivum, ale vždycky k tomu někoho potřebujete, že jo, kamarády a tak dále. Teď začnete volat, ty, Franto, máš jako čas, jo. Franta, ne, já jsem nemocný, nebo Jirko, prosím tě, přijdeš, ne, ty s rodinou jedeme na výlet a tak dále, tak dál. Sehnat ten tým, to je těžké a tady se poznají doopravdy kamarádi. A nebo ještě zmíním věci, jo, s manželkou, jo, stěhujeme se. Hele, to jsme nepoužívali 10 roků, jo, a ona na to, ne, to nemůžeme prostě vyhodit, to si musíme vzít sebou, jo. Takže i to u nás, jakože bylo na tom denním pořádku stěhovacím. Ale teď vy, a Franta píše, zdravím všechny stěhovavé duše. Já se stěhoval 12krát. Už jsem bydlel v podnájmu, na ubytovně, v garzonce, ale píšu proto, že teď dávám krabici, nebo takhle, televizi do krabice a rovnou stěhování přes půl republiky. Franto, ať je to na první dobrou a hlavně, jak jsme se tady bavili s Ráďou a Lenkou, ať je to místo s velkým M. Takže platí, dneska spolu stěhujeme, nebojte se, žádné gauče, do čtvrtého patra tahat nebudeme, stačí, když ten příběh přetáhnete na náš Facebook a WhatsApp. Takže pište, za pár minut se spolu přestěhujeme do našeho dobrého rána, hrál se víš, nevíš, no a tady se přemysťovali tak maximálně vědomosti. Takže dvě písničky, jsem zpátky u vás, jsme Rádio Čas.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka...

0: se mnou.
1: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
2: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a non-stopy, ty, které milujete. Když jsme v létě byli v Tatrách na túrách, tak tohle mě pobavilo, tohle musím říct. Vlak pro turisty na hřebenok. On měl na bočních stranách transparenty. Raději zaplatit jízdenku, já tuším, že to bylo nějakých 15 euro, než se nechat sežrat medvědem. Bezpečně vás dovezeme. Šli jsme samozřejmě po svých, chlupáče jsme nepotkali, ale Méďu máme v Beskydech a už je dokonce příručku. Vím, co je v ní. Tyhle rady se možná budou hodit. Tak třeba na výlet do Beskyd pojedete, chystáte se, počkejte si na to. No a protože se po ránu hrálo víš, nevíš, tak všichni nemůžeme být u rádia, to je jasné. Mám tady pro vás to klasické opáčko. Přidejte se.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tohle je opáčko a dáte to úplně na pána. Ne, rozhodně vím, že jo. V roce 1922 proběhla oficiální registrace dnešního týmu Baník Ostrava. Nicméně tehdy se tým jmenoval jak?
3: SK Slezská, ne?
4: SK Slezská, no.
2: SK Slezská Ostrava by slavil i herec Roger Moore, jeden z agentů 007 na filmovém plátně, že jo, agent James Bond.
3: To by Aleš
2: Bond,
3: věděl,
2: no.
3: Milovník.
2: No agenta. Tak výborně, tak mi dejte dohromady jména ještě alespoň dalších 4 filmových Jamesů Bondů.
3: Pierce Brosnan.
4: Sean Connery. Daniel Craig.
2: Tak a teď vždycky nastává ty poslední, nevím, no. Že jo, ano, přesně tak, no.
3: Já už nevím. Já jsem chyběla, když se to bralo.
4: Honzo, teď jsem na tebe spoléhala. No. Počkej, takže.
2: A pak byly dva, mám pocit, že jenom jednou byl George Lazenby a potom Timothy
4: Lear? Dalton.
2: Dalton, aha. Tak to vám uznám, jo, přesně. Tak jo, bondovky, co si budeme povídat, to jsou i slavné písně, jo.
4: Ano.
2: Tak kdo pak naspíval tuto? Je z té novější doby.
3: Nějaká paní.
4: No, ne, to je Sam Smith, ne?
2: Jak se to vezme? Aha. To jsou oni.
4: Sam jo. Smith, ne?
2: Ano, to jsou oni, Sam Smith. Tak.
4: Jako za mě jedna z nejslabších písní pro
3: Ne, to znělo hezky náhodou.
4: No,
2: ona neměla takové ty koule.
4: Ona neměla koule. Koule.
2: Přesně řečeno, oni byli podvázané.
3: Tak, no tak znělo to tak holčičkovsky, no.
4: Třeba Billie Eilish.
2: Bože můj.
3: Yeah.
2: Jako, to každý čeká na tu závěrečnou notu, ano,
4: miluju,
2: přesně.
4: Miluju, no, a přitom, ale přitom to taky není žádná jako vypalovačka, jako třeba Golden Eye, ne. Ale prostě
3: no,
4: má
3: Billie
4: to tam.
3: Eilish je Billie Eilish,
2: Billie,
3: no.
2: Každý čekal, protože nám vždycky šeptala na konci potom, jak to dávala, dívej se, mám plně
4: husinu, no.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnešek je ve znamení prominlivé oblačnosti. Odpoledne by mělo být polojasné místy až zatažené. Na severní Moravě a ve Slezsku sem tam i sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 14. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 17 stupňů Celsia.
6: Hity, které milujete.

0: Rádio Čezi s vámi a já ještě, než začnu vykládat další příběh, tak já to podpořím, aby to bylo autentické. Zkuste hádat, které zvíře má tenhle ten hlas. Tak pokud jste si říkali, že je to medvěd, máte pravdu, určitě máte pravdu. Ale já začnu takhle, včera žena přišla z práce, ani se nesundala boty a říká, tak si představ, jo, děcka nechtějí jít na školu v přírodě. Já říkám, proč? Bojí se medvěda. Škola v přírodě samozřejmě v Beskydech, že jo, takže budou to řešit. No a řeší to i příručka, jmenuje se Život s medvědy, je na webu selmy.cz, nebo chcete-li šelmy.cz. No a když jsem byl v létě v Tatrách, tak tam na každém rohu poučka, jak se chovat, tedy kdyby se chlupáč objevil, tam je to častější. No a psalo se třeba, jo, zapomeňte na parfémy, když se navoníme, tak medvěd je zvědavý, jde za tím, cítí to na kilometry. Také je důležité zařvat, kdyby náhodou, že jo, a bundu jako transparent, a když je nás více jako nahoru a toho řevu on se bojí. Jo, když se dáte na útěk, nebo dáme na útěk, odhodit batoh se svačinou, jo, tohle medvěda zastaví, prozkoumá, co je v batohu a nechá nás být, jo. Jinak samozřejmě nedívat se šelmě do očí, to každá šelma, tuším i pes, berou jako že se chcete prát, že chcete útočit. No a když medvěd nemá hlad a už nás napadne, tak máme obrovské štěstí, on nás přikryje větvemi a později se pro tuhletu svačinu staví. No, dobře. S tím, že je medvěd vegetarián, určitě počítat nebudeme, ale víte co, já už se radši odlehčím a rajeme hity, které milujete. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc fakci, mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky Volné kilo za 24,90. Penny.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
8: Rádio Čas.

0: Rádio Čas také, Aleš, hezké středeční dopoledne. Tohle, přátelé, se možná i trošku bojím vyslovit, když jste si naposledy udělali den bez sociálních sítí a bez telefonu. No, já ani nepamatuju, jestli to vůbec někdy bylo. Takže po desáté povím, proč se každý, a řekněme takový blackout, počítá. Jo, teď jdeme na nejnovější zprávy s Honzou Gavelčíkem a bude 10 hodin. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu, Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Co se ne-

0: přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria.cz. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Vážná nehoda se stala v Jeseníku v Lici Bezručově. Osobní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Stále se zdržíme i v Olomouci na ulici Kapitána Jaroše, kde bourala dvě osobní auta. Velké problémy jsou právě teď taky v Brně v ulici Veveří. Tady bourala tramvaj s osobním autem. Vážná nehoda se stala taky v Přerově v ulici Lipnické. Osobní auto tu srazilo cyklistu a s komplikacemi musíme počítat i ve Zlíně na ulici Sokolské. Tady je na vozovce rozlitá látka a na místě jsou hasiči.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré středeční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Mladí lidé mají problém sehnat práci, chybí jim totiž praxe, tu ale nemají kde získat, protože je bez zkušeností, nikdo nechce zaměstnat. Podle televize LTV Plus jsou firmy při náboru stále opatrnější, navíc do profesí čím dál víc proniká umělá inteligence.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj počítá s velkou modernizací vlaků na Bruntálsku a hledá pro ně nového provozovatele. Hlavní podmínkou je, aby na tratích nově jezdily moderní bateriové vlaky, které budou tiší a šetrnější k přírodě. Pokračuje náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Moravskoslezský kraj připravuje výběrové řízení na dopravce, který bude od roku 2030 až do roku 2045 jezdit na Bruntálsku. Budou to vlastně vlaky, které budou jezdit do Malé Moravky, do Krnova, do Olomouce, do Vrbna pod Pradědem. A samozřejmě připravujeme tady tento tender ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Je to taková novinka v České republice.
0: Na 15-letou smlouvu od roku 2030 kraj vyčlenil 14 miliard korun. V Brně se teď musíme připravit na dopravní problémy. Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části města nabírají až půlhodinové zpoždění. Od pondělí totiž probíhá uzavírka tunelu Hlinky a Pisareckého tunelu a na obecných trasách se tvoří kolony.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžanskými soupeři prohrál. Dnešek bude polojasný až oblačný, na severní Moravě a ve Slezsku může být nebe i zatažené a může sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 11 do 14 stupňů. Na jižní Moravě namíříme až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Na Didžinách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
4: Nemyslíš Rolling Stones?
3: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou ne. Aerosmith. Fakt. Mm. Jaj.
4: Rádio Čas? Hity, které milujete. Pokud je znáte.
3: Proč budeme opakovat celý den tohle?
4: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.

Čas. Milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, hity, které milujete, hezké dopoledne od Aleše. Já, když jsem včera dělal přípravu na vysílání, tak mi napadlo, jo, vyhledat rekord ve stěhování, když už je to dnešní téma. A rovnou mě to odkázalo na Guinnessovku. Takže tohle jsem tady našel. Proběhla soutěž ve stěhování nábytku a vítěz přemístil jednu tunu nábytku na vzdálenost 5 metrů za 3 minuty. Co je neuvěřitelné, navíc, jo, byla to žena. Ano, slyšíte dobře, byla to žena. Hned jsem si říkal, že takovou mít doma, vrátit se domů z baru nad ránem, tak za 5 sekund jsem asi přestěhovaný z ložnice na chodbu. Tak dnešní téma, kolikrát jste se stěhovali, Facebook, WhatsApp, napište, za chvilku jsem s vámi mezi krabicemi, no a muzika je s vámi furt, že jo, z Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete, posílám.
1: Hity, které milujete.

Dneska na Rádiu Čas spolu debatujeme o stěhování. Stěhování upřímně, je to pár let, co jsem se stěhoval, ale všechno si pamatuju. Zvláště to, že to byla chvíle v životě, když jsem zjistil, kolik zbytečností doma máme, jo, co vůbec brát nebudeme, co vyhodíme. Jo, a zjistil jsem také, kolik kamarádů najednou nemám, když jsem potřeboval pomoc, tak to byly, no, skoro, já nevím, ze 70% výmluvy. Ale stejně to všechno překoná to, jak jsem se těšil na to nové místo. Tak a já už jsem na WhatsAppu Rádia Čas a teď vy, Martina píše, stěhovala jsem se už 7krát a snad naposledy. Cítím se tam opravdu doma s milujícím manželem a už posledním dítětem. Ostatní děti šly vlastní cestou. Petra napsala celkem 7krát, vidíte to, 4krát jsem se stěhovala jako dítě s rodičema, 2krát s prvním manželem z bytu do domu rekonstrukce a potom 1krát s druhým manželem a už 16 let kotvím v Opavě. Takže otázka zní, kolikrát jste se stěhovali, Facebook, WhatsApp, pište, já jsem si myslel, že nejsme stěhovavým národem, ale ne, z téhleté debaty, jo, Češi se stěhujou.

0: nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Zaták, opravdový elektrospecialista.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
3: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemník sedlčanský Hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
7: www.podpovrchem.com.
6: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
8: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Červený koberec, stříbrné plátno a Hollywood jako na dlani. Ano, i dneska večer na rádiu čas po 18. hodině Film Time s Tomem Michalíkem. A Tome, na co se máme dneska večer těšit? Co chystáš?
1: Po týdnu je zpátky Film Time a dnešní téma je jasné. V neděli v noci totiž probíhalo 83. udílení Zlatých glóbů, což bývá taková předzvěst Oscarů. Je otázka, jestli ten Zlatý globus chtít, pokud chcete Oscara, protože se říká, kdo získá jednu cenu, nezíská druhou. Ale několikrát v minulosti se stalo, že to jde. Naposledy to byl třeba Oppenheimer.
0: Tome, já mám jasno, venku nic moc, takže dneska večer, jo, nějaký horký čaj s medem, Film Time a Zlaté globy. Tak já věřím, že budete u toho s námi. A ještě něco, dovedete si představit den bez sociálních sítí, Wi-Fi a mobilu? Já řeknu upřímně, že můj syn by tomu řekl katastrofický scénář, ale víte, co nese to výhody a jaké? Za pár minut to víte. A teď jdeme na hity, které milujete. Jsme Rádio Čas?
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnešek je ve znamení proměnlivé oblačnosti. Odpoledne by mělo být polojasné místy až zatažené. Na severní Moravě a ve Slezsku sem tam i sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 14. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 17 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Děti hned ví a zpozorní, že to, co řeknu, je absolutní pravda, že den bez sociálních sítí horší než pár hodin na zubařském křesle, tedy pro ně. Kdyby se u nás na jeden den vypla Wi-Fi, tak to hned můžu volat synovi rychlou. Ale teďka bez legrace, kdo zkusí vypnout mobil, zavřít noťas, není to jednoduché a novým pracovní povinnosti to skoro nedovolí, tak se může těšit na obrovské benefity. Čistá hlava, jo? Lepší spánek, lepší nálada, čas, hlavně čas na věci, které furt odkládáme, aktivity, knížky, nebo i to kafe s kamarády. Slyšet to nebude, ale tělo řekne děkuju. Tak já ještě musím dodat tohle, jo, nevím, jestli to vyjde nebo to nevyjde, ale každopádně s mou drahou polovičkou jsme si dali takovou výzvu. Je to výzva teď na neděli. Já nebudu fotit na ní kafe, sdílet procházku, zapomeneme na scrollování, telefon, já nevím, Facebook, prostě vypnu to. Jestli se nám to podaří, nevím, ale když to neskusíme, tak to nebude nikdy. Víte co, v pondělí vám to povím, jak to všechno dopadlo. Teď ale muzika. Z rádia Čas hity, které milujete.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
4: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
7: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
8: Zima prověří každé auto, to vaše nové nemusí. V Autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s pětiletou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice. Vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazar Klimkovice.cz.
9: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok. Kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
10: Partnera.
9: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
10: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMSka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Kafe, tak pro mě života budič a také kamarád a představte si, že když ho připravujeme, můžeme udělat spoustu chyb. Jakých? Po 11. si u toho kafíčka společně určitě sedneme. Teď od Aleše z Rádia Čas pohodovou středu a Honza Gavelčík připravil nejnovější zprávy, bude 11.
1: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
5: Emoce na e-shopu nenajdeš.
6: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
5: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
6: A soutěž o šatní skříň Pax.
5: Dárkové karty Avion.
6: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
7: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. Seniordumbožena.cz.
8: Na mnoha místech na severní Moravě a ve Slezsku teď prší, je snížená viditelnost, buďte opatrní. Vážná nehoda se stále řeší v Jeseníku v ulici Bezručově. Osobní auto tady srazilo chodce. Záchranáři teď zasahují taky v Přerově v ulici Lipnické. Tady auto srazilo cyklistu. Velké problémy jsou i v Brně v ulici Veveří. Tady se srazila tramvaj s osobním autem a stále jsou komplikace i v Olomouci v ulici Kapitána Jaroše. Tady bourala dvě osobní auta.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré středeční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dnes se koná Papučový den. Připomíná, že i závěr života může člověk strávit doma. Papučový den upozorňuje na význam domácí a paliativní péče. Do letošní kampaně se zapojuje taky mobilní hospic Ondrášek. Papuče symbolizují pohodlí, bezpečí a zázemí domova. Zapojit se může každý. Stačí si dneska obout papuče, vyfotit se a snímek sdílet na sociální sítě s hashtagy Papučový den a dožít doma. Papučový den se koná v rámci celostátní kampaně Dožít doma.
9: Morava aktuálně.
8: Obec Krmelín na Frýdecko-Místecku nabízí netradiční službu. Lidé tu můžou využít kvítkomat. Kromě míchaných kytic tu zákazníci najdou taky sezónní dekorace na dušičky nebo svazky jednotlivých druhů květin. Ve Velkých Opatovicích na Bladensku bude nové dopravní hřiště. Jihomoravský kraj na jeho podporu dá více než 10 milionů korun. Pokračuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
10: Úspěšně se nám daří doplňovat chybějící zázemí pro dopravní výchovu na severu kraje. Zásadně tím zlepšíme dostupnost praktické výuky pro místní děti, které už nebudou muset složitě dojíždět až do Blanska. Nové hřiště tak usnadní školám organizaci výuky a dětem poskytne plnohodnotný a bezpečný prostor pro nácvik jízdy na pozemních komunikacích podle pravidel silničního provozu.
9: Rádio Čas Sport.
8: Fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech. Se soupeřem v Ďolíčku neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát po sobě. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska polojasná až oblačná. Na severu může být mraků trošku víc a může taky sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 14. Na jižní Moravě naměříme až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
9: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
11: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
12: Nemyslíš Rolling Stones?
11: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith. Fakt. Hmm. Jaj.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete. Pokud je znáte.
11: Proč budeme opakovat celý den tohle?
12: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.
9: Rádio Čas.
13: Rádio Čas. Které milujete. Které milujete. Radio Čas. Hity, které

0: Rádio Čas také, ale žahy ty, které milujete, takže ať to platí i po 11. hodině. Jinak, jak jsem slíbil, tedy milovníci kávy, pozor, já jsem nevěděl, že při tom kávovém holdování a holduju každý den a několikrát můžeme dělat nějaké chyby. Těch zásadních je 5. Co děláme tedy špatně a kdy na kafe třeba raději zapomenout. I můj názor k tomu kávového nadšence, co si o tom myslím, tak to všechno za chviličku upřímně a odplic. Tak a už dopředu řeknu, že když jsem četl tohle, jako na co si dát pozor, nikdy jsem si toho nevšimnul. Vždycky to kafe, že jo, zmáčknu ten knoflíček, kafe se udělá a prostě ho vypiju a vůbec nepřemýšlím, ale spíš ty chutě, že jo. Tak co se nedá přehlídnout, určitě jsou hity, které milujete z rády a čas, tak ať je s nimi fajn, ať třeba u nich zapomínáme na to počasí, které venku asi dneska nebude podle našeho gusta.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Přátelé, nevím jak vy, ale já bez kávy, já vždycky říkám vaně ráno a zvláště po ránu, takže 3-4 kávičky denně dám, kávička to jistí. A já jsem dneska, a bylo to shodou okolností při kávě, ráno jsem četl, prostě ano, scrolloval a našel jsem 5 chyb, které děláme při pití kávy, tak pojďme na to, jo, co se tam psalo. Takže za prvé, prý kafe nepít po probuzení, že máme hodně energie, když staneme, tak je zbytečné je doplnit, nebo jí doplnit do těla kofeinem. Upřímně nedokážu si představit. Jo. Dále kafe na lačno podráždí žaludeční sliznici, dejme tomu. Kafe s mlékem také udělá své, hůř se nám tráví. Tady bych si dovolil oponovat, protože já mám pocit, že když mám v kávičce mlíko, je jemnější, chutnější a ne tak agresivní pro žaludek. Ale ano, samozřejmě každý to cítíme jinak. Potom je tady nezapíjet léky kávou. Jo, budeme podráždění, ano, tak asi jo. 3-4 šálky denně jsou hranice, za kterou bychom neměli jít, potom jsme nervoznější, taky tady ano. A teď tedy, jak se na to všechno dívám, tak udělám takové ty dvě čáry sečteno a podtrženo, jo. Takže kafe nepít na ráno.

0: Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let. Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrovské.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Fotbal, podobný basketu, hraje se ale na jeden koš a i tenhle ten sport má svůj šampionát, takže rád pozvu na European Curveball Championship, který se hraje od 16. do 24. října a bude to v Prostějově, Otrokovicích a také ve Zlíně. A více informací pro fandy na curveball2026.cz. Za chviličku, přátelé, na naše téma, kolikrát jste se stěhovali a schválně si zkuste tipnout, který národ na světě, jo, se stěhuje nejvíce. Za chviličku vám to povím, za chviličku to víte. A teď to klasické stěhování do našeho hudebního světa z Rádia Čas hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešek je ve znamení proměnlivé oblačnosti. Odpoledne by mělo být polojasné místy až zatažené. Na severní Moravě a ve Slezsku sem tam i sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 14. Na jižní Moravě můžeme namířit až 17 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujeme.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Rovnou stěhovací téma na Rádiu Čas dneska máme a tohle jsem nevěděl, samozřejmě jsem googlil, nejvíce se stěhují Islanďani. Pozor, za 2 roky se tady přestěhovalo skoro 29% domácností. V Austrálii skoro čtvrtina a teď ještě se dívám, ano, my Češi, tady jsme my Češi, 5%. Ano, jsem Čech, radši si to 10krát rozmyslím, než bych rozmontoval skříň. Ale víte, co zajímá mě tady, co vy a stěhování, tak Mirka píše, ani už to nepočítám, Markéta prozatím 3krát a asi ne naposledy. A já tak tuším, že asi máme rekordmana, jmenuje se Jakub a Jakub píše, je mi 32 let a do dneška, kdy už tedy bydlím se svojí ženou a 2 dětmi ve vlastním domě, jsem se stěhoval 12krát. Tak to si nedokážu představit, to už stojí za to ty krabice a kufry ani nevybalovat. Kolikrát jste se stěhovali? Facebook, WhatsApp, klidně i hlasovka 776612800. Tady jsem přistavil to pomyslné stěhovací auto, takže pojďme ho naplnit příběhy. Teď ale zpátky za muzikou z Rádia Čas. Hity, které milujete.
1: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
7: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Zima prověří každé auto, to vaše nové nemusí. V Autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s 5letou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice. Vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazar Klimkovice.cz.
9: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
10: Rádiu Čas.

0: Rádio Čas, hity, které milujete, teď už také s Majkem, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Dnešní téma stěhování, já jsem před malou chviličkou hledal takového toho rekordmana, já jsem říkal, musím ho najít, kdo jakože nejvíc, a našel jsem, možná se ti podaří víc, 12krát za sebou se stěhovat.
1: To je hodně.
0: Dokázal bys to,
1: no, jo? To už ne.
0: To už ani nevybalovat kufry pomalu.
1: Právě, to
0: jak
1: už
0: to
1: je moc.
0: Bylo, jak to bylo u tebe?
1: No, u mě to bylo prakticky jenom 2krát, já jsem se stěhoval kolem 18 od rodičů do Ostravy na mé studia na vysokou školu, no a potom následně o pár let později na můj byt, kde jsem doteďka, takže dvakrát ještě tam byly nějaké takové přechodné, ale to bylo přesně, ani nevybaluješ pořádně, takže dvakrát, no.
0: To ještě přijde, ne?
1: No, jako chtěl bych někdy v budoucnu do baráčku, ale kdy, to je otázka.
0: Držím palce. Tak jo, jdeme na aktuální zprávy, bude 12 hodin, takže k obědu, dobrou chuť, časáci.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Opavě na silnici v oblasti Jakartovice stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Olomoucku v oblasti Jeseník v ulici Bezručova. Osobní auto se střetlo s chodcem. Na místě zasahují záchranné složky. A pozornost mějte v oblasti Brno-Střed v ulici Veveří. Tramvaj se střetla s osobním autem. Počítejte s omezením. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku rostou ceny letenek kvůli konfliktu na Blízkém východě. Letecké společnosti mění trasy a lidé častěji volí přestupy v Evropě, které považují za bezpečnější. Podle odborníků ceny letenek vzrostly o desítky procent. Cestovatelé by si měli před odletem ověřit bezpečnostní doporučení a podmínky cestovního pojištění.
0: Morava aktuálně.
1: V Moravskoslezském kraji cvičili policisté zásah při hrozbě bomby. Zapojili se do něj policisté z Česka, Slovenska a Polska. Společně trénovali také zásahy proti nebezpečným pachatelům v budovách i venku. Zkušenosti z výcviku jim tak pomohou při skutečných zásazích. Centrum Moravského Krumlova projde proměnou. Řidiči a cestující se tu dočkají opravené nádražní ulice i nových přechodů. Podrobnosti dodává mluvčí zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
2: Rekonstrukce komunikace spočívá ve zřízení kompletně nové konstrukce vozovky silnice, včetně úpravy podloží. Dále budou zřízeny tři nové oboustranné zálivy autobusových zastávek s novými nástupišti a navazujícími chodníky, včetně dvou nových míst pro přecházení a úpravy stávajících přechodů pro chodce.
0: Rádio Čas, sport.
1: A česká střelkyně Veronika Blažíčková získala stříbro na světovém poháru v Káhiře. Uspěla ve střelbě z malorážky a poprvé v kariéře se dostala na stupně vítězů. Lepší byla pouze Norka Jeanette Hegduestadová. Blažíčková tak dosáhla svého nejlepšího výsledku ve světovém poháru.

0: stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
3: Nemyslíš Rolling Stones?
2: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith? Fakt? Mm. Jaj.
3: Rádio Čas? Hity, které milujete, pokud je znáte.
2: Proč budeme opakovat celý den tohle?
3: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.

Radio Čas.

0: Teď už odpoledne ze studia Rádia Čas, už vás v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rašel, se mnou samozřejmě hity, které milujete. No a venku už začíná být o něco chladněji, myslím si, že znát to jde hlavně po ránu, kdy už rtuť teploměru hodně padá. No dneska ráno, myslím, 6 stupňů jsem se díval, každopádně značí to, že zima už přichází a já tady pro vás mám módní trendy na letošní zimu. Tak pokud přemýšlíte, co nakoupit v obchodech a že už se to tam tou zimní módou hemží, tak za chviličku dám tipy a řeknu, co prozrazují módní návrháři. Ode mě už ale další muzika, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, přátelé, pokud už pomalu přemýšlíte, co letos v zimě vytáhnout ze skříně, tak tady pro vás mám pár módních tipů a rovnou říkám, že kvůli tomu nemusíte rovnou prodávat ledvinu a kupovat si celý nový šatník. Pojďme se podívat na to, co módní návrháři říkají a co by mělo letos v zimě frčet. Tak dle nich by to pořád měla být černá, ale velkým překvapením je také fialová, která se objevovala na přehlídkách nejrůznějších odstínech. Má se vracet také samet, kožené kousky a umělá kožešina, takže jestli máte doma chlupatý kabát po mamince, tak ho možná ještě nevyhazujte. No a zajímavý návrat, co jsem se dočetl, čeká také brože. To, abych kápl barvu, tak jsem se ještě díval, jak přesně vypadají a co to je. A ano, jsou to přesně takové ty ozdobné jehlice, pokud bych to mohl takhle popsat, které jsme si možná spojovali hlavně s babičkami, tak letos se z nich má stát výrazný módní doplněk. Takže pokud to nosili babičky, tak nebyly staromódní, ale jenom možná o pár sezon napřed. No a dobrá zpráva pro všechny, kdo módu moc neřeší, tak klasický kabát, džíny a černá pořád fungují. Toť říkají módní návrháři, já tady pro vás mám muziku a další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavný program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Radio Čas. Hity, které miluji.

0: Také ve středu odpoledne posloucháte Rádio Čas a my dneska řešíme téma stěhování. To je taková činnost, která může být docela zábavná v případě, že se stěhujeme někam do nového, někam, kam se už dlouho těšíme. Každopádně mnohokrát to je spíše docela otrava. A mám tady spoustu zpráv, které nám píšete na Facebook a na WhatsApp Rádia Čas a napsala třeba také Lenka. Ta píše, já jsem se stěhovala už 6krát a doufám, že naposledy. Nejhorší bylo vždycky balení, protože člověk zjistí, kolik krámů za ty roky nahromadil. A nejlepší je, že při každém stěhování si říkám, že tentokrát, že už si udělám pořádek a nebudu nic zbytečného stěhovat. No, pak zase najdu krabici, kterou jsem neotevřela od minulého stěhování. Tomu naprosto rozumím. A já to tak mám docela podobně. Nedávno jsem se rozhodl, že si udělám takový větší generální úklid a zjistil jsem, že tam mám ještě přesně pytel s oblečením, který jsem tak jako dal bokem, že to už asi nosit nebudu, ale ještě jsem to ani nezlikvidoval. No, není to úplně má oblíbená činnost. Dejte vidět i vy ostatní Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, nahrávat můžete i hlasovky 77 66 12 800. No a já posílám další muziku, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešek je ve znamení proměnlivé oblačnosti. Odpoledne by mělo být polojasné místy až zatažené. Na severní Moravě a ve Slezsku sem tam i sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 14. Na jižní Moravě můžeme namířit až 17 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas a já tady mám ještě pozvánku na naši obrovskou akci Mega Koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi a potkáme se už 21. listopadu v Mustang Aréně. No a k tomu samozřejmě naprosto nabušený playlist a spousta skvělých interpretů. Vystoupí skupina Europe, kromě nich také David Koller, Olympici. A ani to není všechno, také Lenny a speciální host Marpo. Tihle všichni na jednom pódiu už 21. listopadu. Pokud ještě nemáte své lístky, tak na našem webu casradio.cz si koupíte ty své a já se budu neskutečně těšit, že se společně v Mustang Aréně potkáme.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo tě zvednou na nohy. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
2: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Komfort Agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. Seniordumbožena.cz.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Předeční odpoledne s rádiem Čas za půl minutky, 13. hodina, čekají nás zprávy s Martinem. Řekneme si, že v Česku dál rostou ceny starších bytů. Podrobnosti za chvilku.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
7: Emoce na e-shopu nenajdeš.
8: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
7: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
8: A soutěž o šatní skříň Pax.
7: Dárkové karty Avion.
8: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
9: Zima prověří každé auto. To vaše nové nemusí. V Autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s 5letou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice. Vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazar Klimkovice.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 v oblasti Starý Jičín ve směru na Olomouc. Je zde uzavřen levý jízdní pruh. Počítejte s omezením. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Podolí ve směru na Brno. Osobní auto narazilo do svodidel. Na místě zasahují záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Příjemné odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku dál rostou ceny starších bytů. Oproti loňsku jsou vyšší zhruba o 10%. Nejvíc rostou ceny menších bytů, o které mají zájem také investoři. Lidé, kteří hledají vlastní bydlení, tak mají menší výběr. Častěji tak proto hledají bydlení mimo velká města a jsou ochotní za prací dojíždět.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné vyroste nová venkovní lezecká věž pro sportovce i veřejnost. 15-metrová stěna vznikne za krytým bazénem v části hranice a nabídne zázemí pro zkušené horolezce i pro výuku školních dětí. Více podrobností dodává náměstek primátora Andrej Bizoň.
2: Chceme dále rozšířovat možnosti, jak mohou lidé v Karviné aktivně trávit volný čas. Lezení je sport, který oslovuje různé generace a právě venkovní lezecká věž může nabídnout něco nového, jak zkušeným sportovcům, tak lidem, kteří si lezení chtějí teprve vyzkoušet.
0: V Otrokovicích na Zlínsku vznikne u vlakového nádraží nové parkoviště pro 660 aut. Hotové má být do konce roku a nabídne místa pro osobní auta i dodávky. Parkoviště má ulehčit cestování lidem, kteří přijedou autem a dál pokračují vlakem. Za parkování se bude platit. Přesný ceník ale město teprve stanoví.
1: Rádio Čas, sport.
0: A český fotbalista Tomáš Souček prodloužil smlouvu s West Hamem do léta 2028. V londýnském klubu působí už téměř 7 let a s týmem vyhrál také konferenční ligu.

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
3: Nemyslíš Rolling Stones?
2: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith. Fakt. Mm. Jaj.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Pokud je znáte.
2: Proč budeme opakovat celý den tohle?
3: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

společnost přes středě vám dělá Rádio Čas a samozřejmě skvělá muzika, hity, které milujete. Za chviličku se podíváme do světa sportu, ale teďka už zpátky k muzice. Mám tady pro vás třeba Rihannu, která mimo jiné nedávno naznačila, že má v šuplíku minimálně 170 dosud nevydaných písniček. Prozradila to během živého vysílání své kosmetické značky Fenty Beauty a mimo jiné její poslední celé album Anti vyšlo už v roce 2016, takže materiálu má očividně dost, je nám to pořád nechce pustit. Tak snad brzy, teď už ale Rihanna, Diamonds. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
2: Pokud dneska byste chtěli vyrazit na hokej, tak můžete z Budo RT Torex Areny v Ostravě Porubě, protože tady bude probíhat 7. kolo, startuje se dnes 18 hodin a oproti Porubě tady nastoupí HC Bobři Valašské Meziříčí. No a zvu také na sobotu do Opavy, do haly o Opavě, tady bude basket a oproti Opavě tady nastoupí Sršni Photomate Písek, startuje se v 19 hodin. Pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
1: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2020 7 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
1: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
10: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se přesuneme do dnešního rána. I dnes mezi 6 až 9 hodinou totiž probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm víš nevíš. Tak pojďme v prostředku týdne ověřit naše znalosti a schválně, jestli byste věděli, jak se dříve jmenoval Baník Ostrava, protože i o tom byla řeč, tak takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno Moravo. Víš? Nevíš.
2: Tohle je opáčko a dáte to úplně na pána. Ne, rozhodně vím, že jo. V roce 1922 proběhla oficiální registrace dnešního týmu Baník Ostrava. Nicméně tehdy se tým jmenoval jak?
3: SK Slezská, ne?
4: SK Slezská, no.
2: SK Slezská. Ostka by slavil i herec Roger Moore, jeden z agentů 007 na filmovém plátně, že jo, agent James Bond.
3: To by Aleš
2: Bond,
3: věděl,
2: no.
3: Milovník.
2: No agenta. Tak výborně, tak mi dejte dohromady jména ještě alespoň dalších 4 filmových Jamesů Bondů.
3: Pierce Brosnan.
4: Sean Connery. Daniel Craig.
2: Tak a teď vždycky nastává ty poslední, nevím, no. Že jo, ano,
3: Já už nevím. Já jsem chyběla, když se to bralo.
4: Honzo, teď jsem na tebe spoléhala. No. Počkej, takže.
2: A pak byly dva, mám pocit, že jenom jednou byl George Lazenby a potom Timothy
4: Lear? Dalton.
2: Dalton, aha. Tak to vám uznám, jo, přesně. Tak jo, Bondovky, co si budeme povídat, to jsou i slavné písně, jo.
4: Ano.
2: Tak kdo pak naspíval tuto? Je z té novější doby.
3: Nějaká paní.
4: No, ne, to je Sam Smith, ne?
2: Jak se to vezme? To jsou oni.
4: Sam Smith, ne?
2: Ano, to jsou oni, Sam Smith. Tak.
4: Jako za mě jedna z nejslabších písní pro Bonda.
3: Ne, to znělo hezky náhodou.
4: No,
2: ona neměla takové ty koule.
4: Ona neměla koule.
2: Koule. Přesně řečeno, oni byli podvázané.
3: Tak, no tak znělo to tak holčičkovsky, no.
4: Třeba Billie Eilish.
2: Bože můj.
3: Yeah.
2: Jako, to každý čeká na tu závěrečnou notu, ano,
4: miluju,
2: přesně.
4: Miluju, no, a přitom, ale přitom to taky není žádná jako vypalovačka, jako třeba Golden Eye, ne. Ale prostě
3: no,
4: má
3: tak
4: Billie to tam.
3: Eilish je Billie Eilish,
2: Billie,
3: no.
2: Každý čekal, protože nám vždycky šeptala na konci potom, jak to dávala, děje se vám plně
4: husinu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia.
6: Rádio Čas.

0: nos. Středeční odpoledne s Rádiem Čas a dneska máme 14. říjnový den, mimo jiné také papučový den. Tak schválně, jestli nosíte v práci nebo někde jinde papučky, já jsem si je minulý rok přesně tady do práce pořídil, tak na to můžete myslet třeba do dnešního domova. Mimo jiné dneska slaví svátek také Terka a řešíme na Facebooku a na WhatsAppu Rádia Čas téma stěhování. Ptáme se, kolikrát jste se stěhovali, tak zatím maximum, které jsem našel, tak je tady 12krát. Tak jsem zvědav, jestli to ještě někdo překoná. Pište, nahrávejte hlasovky 77 66 12 800. Já posílám další hity, které milujete a připravujeme pro vás nejčerstvější zprávy.
1: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
2: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a vždycky, když slyším tuto píseň od Dana Bárty, tak si trošku vzpomenu na tu zimu, která, co si budeme, přichází čím dál tím víc, ale já už se i trošku těším na to, jestli zase vyskočím na snowboard a přesně v televizi budu koukat na snowboardiáky. Ode mě další muzika, hity, které milujete, to ale po 14. hodině, teď předávám slovo Martinovi. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že v Česku mají mladí lidé problém najít práci. Podrobnosti za chvilku.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
2: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz
3: Optika Patria v centru Mistku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria.cz Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Šumpersku na silnici v oblasti Nový Malín. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Počítejte s omezením. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 na Brněnsku v oblasti Podolí. Osobní auto narazilo do svodidel. Na místě jsou záchranáři. Je zde neprůjezdný pravý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku mají mladí lidé problém najít práci. Firmy totiž často chtějí zkušenosti, které absolventům chybí. Právě kvůli tomu je pro ně těžké získat zaměstnání. Podle televize LTV Plus situaci navíc komplikuje opatrnější přístup firem a také nástup umělé inteligence.
2: Morava aktuálně.
4: V Ostravě se v listopadu představí festival Meet Design, který letos mění místo a zamíří na výstaviště Černá louka. Od 6. do 8. listopadu nabídne tvorbu více než 150 značek a tvůrců. Návštěvníci se mohou těšit na originální módu, šperky, nábytek i nápady pro bydlení. Chybět nebudou ani workshopy, přednášky, módní přehlídky a dobré jídlo. Kroměřížská radnice připravuje stavbu nových parkovacích míst v ulici Spáčilova. Jejich počet se rozšíří ze současných 10 na 25. Více nám řekla Šárka Kučerová z tiskového oddělení radnice.
5: Nová parkovací místa vzniknou rozšířením stávajících kolmých stání u silnice. S tím bude spojena i úprava uličního profilu, protože v bezprostřední blízkosti komunikace jsou umístěné kontejnery na odpad. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici blízko bytového domu nazývaného Děvín, kde by mělo být přes 80 míst. Stavba parkoviště se připravuje také na místě bývalé kotelny ve Francouzské ulici, kde by mohly stát asi 2 desítky vozidel.
2: Rádio Čas, sport.

0: v druhém poločase. Češky tak přišly o šanci zahrát si na světovém šampionátu poprvé v historii. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Na Didžinách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
3: Nemyslíš Rolling Stones?
2: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith? Fakt? Jaj.
3: Rádio Čas? Hity, které milujete, pokud je znáte.
2: Proč budeme opakovat celý den tohle?
3: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.

a pokud přemýšlíte, kam vyrazit za zábavou, tak se mnou rozhodně zůstaňte, protože za chvilku vám dám pár tipů, kam můžete vyrazit, a mám tady pro vás i pozvánku na koncert jedné opravdové hudební legendy, která zamíří přímo do Ostravy. Kdo to bude a kdy si ji budete moct užít na život, to prozradím už za chvilku. Teď další hity, které milujete. Radio Čas.

0: se bavit.
1: Víkend se pomalu, ale jistě blíží a pokud ještě nevíte, kam vyrazit, tak od toho jsme tady, abychom vám dali tipy. A pokud vás trošku baví Japonsko a japonská kultura, tak vás zvu v pátek a v sobotu do Akordu v Ostravě Zábřehu, protože tady budou probíhat japonské dny. Program pro malé i velké, čeká tady na vás japonská hudba, bojová umění, cosplay, workshopy, čajový obřád, kaligrafie, japonská gastronomie a mnoho, mnoho dalšího. No a pokud byste naopak chtěli jít za skvělou koncertní muzikou, DJ Bobo vystoupí už tuto sobotu v Mustang Aréně. Myslím se, že jeho hity není třeba představovat a tady to bude rozhodně taky skvělá show. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
3: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok. Kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
4: Partnera.
3: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
4: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové.

0: Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a my dneska řešíme stěhování. Ptáme se, kolikrát jste se stěhovali, na vaše zážitky a podobně. A napsal mi na WhatsApp Rádia Čas Martin. Já jsem se stěhoval 3x, ale na poslední stěhování nikdy nezapomenu. My kamarádi slíbili, že mi pomůžou, tak jsem jim objednal pizzu, nakoupil pivo. Jenže všichni se nějak zapomněli probudit a nakonec jsem většinu věcí tahal sám. No i to se může stát, proto existují samozřejmě stěhováci. Martine, děkuji za zprávu. Dejte vědět i vy ostatní téma, kterému se budeme věnovat. Já posílám další muziku, hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Swear to God I'll survive. If it kills me too.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas a co si budeme, podzim udeřil, rána jsou chladná, večery začínají čím dál dříve a pokud přemýšlíte, na co se koukat nebo na co třeba vyrazit do kina, tak od toho tady u nás v éteru je každou středu po 18. hodině pořád Film Time s Tomášem Michalíkem. Tak pojďme se podívat, na co se zaměříme dneska.
1: Dneska pro vás mám premiéru na domácím streamu, ale taky novinky v kinech, narozeniny akční legendy a i jednu novinku o chystané adaptaci.
0: Takže to všechno a mnohem víc dneska po 18. hodině v éteru Rádia Čas. Já posílám další muziku a samozřejmě také hity, které milujete.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
5: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Hity, které milujete.

0: Také krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas. Po 15. se na vás těší Kika Střelcová, ale ještě předtím předávám slovo Martinovi. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si povíme, že v Česku rostou ceny letenek. Podrobnosti za chvilku.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Brno-Žabovřesky v ulici Korejská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte v oblasti Brno-Sever v ulici Merhautova. Srazila se zde dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku rostou ceny letenek kvůli konfliktu na Blízkém východě. Letecké společnosti mění trasy a lidé častěji volí přestupy v Evropě, které považují za bezpečnější. Podle odborníků ceny letenek vzrostly o desítky procent. Cestovatelé by si měli před odletem ověřit bezpečnostní doporučení a podmínky cestovního pojištění.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji cvičili policisté zásah při hrozbě bomby. Zapojili se do něj policisté z Česka, Slovenska a Polska. Společně trénovali také zásahy proti nebezpečným pachatelům v budovách i venku. Zkušenosti z výcviku jim tak pomohou při skutečných zásazích. Centrum Moravského Krumlova projde proměnou. Řidiči a cestující se tu dočkají opravené nádražní ulice i nových přechodů. Podrobnosti dodává mluvčí zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
2: Rekonstrukce komunikace spočívá ve zřízení kompletně nové konstrukce vozovky silnice, včetně úpravy podloží. Dále budou zřízeny tři nové oboustranné zálivy autobusových zastávek s novými nástupišti a navazujícími chodníky, včetně dvou nových míst pro přecházení a úpravy stávajících přechodů pro chodce.
1: Rádio Čas, sport.
0: A česká střelkyně Veronika Blažíčková získala stříbro na světovém poháru v Káhiře. Uspěla ve střelbě z malorážky a poprvé v kariéře se dostala na stupně vítězů. Lepší byla pouze Norka Janet Hegduestadová. Blažíčková tak dosáhla svého nejlepšího výsledku ve světovém poháru. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Na Didžinách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
4: Nemyslíš Rolling Stones?
3: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith? Fakt? Mm. Jaj.
4: Rádio Čas? Hity, které milujete, pokud je znáte.
3: Proč budeme opakovat celý den tohle?
4: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: středu, přátelé, teď už od Kiki Střelcové. Snad se máte všichni uprostřed týdne dobře a všechno šlape jak má. Za sebe můžu přinejmenším v následujících 3 hodinách slíbit, že to šlapat určitě bude jak má, i tady u nás na rádiu Čas. No a protože se toho hodně děje a taky ve světě showbiznesu pak především, probereme všechny nejnovější drby a vše, co se teďka řeší. No a spolu se podíváme taky na to, kolikrát jste se za život stěhovali. A samozřejmě přihodím i svoji odpověď, která asi spoustu z vás překvapí. Tak si na to počkejte a za chvíli to všechno spolu proberem.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: dětem. A pak, když zakládáme rodinu a nebo se nám ta rodina rozrůstá. No a mě zajímá, jestli jako statistiky potvrzujete taky vy, naši posluchači Rádia Čas. Protože já se do těch statistik rozhodně zaobírat nemůžu a zahrnovat, protože, přátelé, moje maličkost, byť už teda mi táhne na 30, tak se ještě nikdy nestěhovala. Což jako je v dnešní době opravdu málo vídané. No ale vidím, že vy, posluchači, se stěhujete třeba, nebo stěhovali jste se 4x, 2x, ale třeba taková Zdeňka, ta je vyloženě výjimka potvrzující pravidlo. Ta se totiž stěhovala celkem 12x. Jo, slyšíte dobře. No a třeba posluchač Vláďa se sice nestěhoval sebe, ale svého syna, a to celkem 11x. Takže Vláďův syn už šlapé Zdeňce na paty. Děkujeme vám za vaše odpovědi a klidně pište dál, jak to máte se stěhováním během vašeho života vy.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
10: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Jste s rádiem Čas, my v hitech, které milujete, budeme pokračovat už za okamžik, no ale co se týče, přátelé, aktuálních teplot, tak ty jsou teďka opravdu hodně takové jako rozptýlené, řekněme, v rámci Česka, protože se rtutě teploměru hýbou aktuálně o 15:30 odpoledne mezi 14 až 18 stupni. A i když to dneska ze startu nebo v první polovině dne vůbec nevypadalo, že by mohlo být hezky, tak nám tady v Porubě teďka svítí pěkně sluníčko, tak doufám, že to je u vás úplně stejné, ať už nás posloucháte odkudkoliv. No a my teďka zjistíme, jak bude vypadat zítřek. Kolega Marťa Fabík je nachystaný.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: už jsem dneska říkala, že se toho v českém showbiznesu teď nějak hodně děje. No včera časáci na sociálních sítích oznámila rozchod další známá osobnost. S otcem svého dítěte se po 4 letech vztahu rozchází herečka Denisa Fauserová. Kdo jste aktivní na Instagramu, tak jste jejího partnera mohli pravidelně vydávat v humorných videích, které už nějakou tu dobu společně natáčeli. Nicméně, jak sama herečka ve svém vyjádření napsala, s ex-partnerem zůstávají přátelé a navíc je pro ně ze všeho nejdůležitější výchova dcery Naily. No bohužel, ačkoliv je vždycky každý konec smutný, tak zrovna v tomhle případě jde krásně vidět, že i přesto, že to páru nevyšlo, jde se rozejít v dobrém a bez dramat. Tak oběma držíme palce, ať se brzo zase všechno v dobré obrátí a najdou každý tu svoji spřízněnou duši. No a my na Rádiu Čas pojďme za okamžik k další muzice. Já vám přeju pohodový poslech a klidné středeční odpoledne.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Máme tady závěr 15. No a vězte, pokud s námi na rádiu Čas zůstanete i po 16., tak se můžete těšit nejenom na hromadu dalších skvělých hitů, které všichni milujeme, ale taky opět zabrouzdáme do těch našich českých lůhů a hájů, co se showbiznesu týče, protože, jak už jsem dneska říkala, děje se toho teďka v něm nějak hodně. Tak proberem věci týkající se Stardance a budu tady pro vás třeba mít i nějaké pozvánky. Zůstaňte s námi, Kiki Střelcová přeje pohodové středeční odpoledne. A teď už kolega Martin Fabík.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
7: Aktuálně si dávejte pozor v Olomouci v ulici Pavlovická. Nákladní auto se střetlo s osobním. Jízdní pruh je uzavřen. Dále buďte opatrní na dálnici D35 v oblasti Příkazy ve směru Hradec Králové. Je zde odstavené osobní auto a provoz je omezen. A pozornost mějte v oblasti Brno-Střed v ulici Jihlavská. Stala se tady dopravní nehoda dvou vozů. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Příjemné odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku dál rostou ceny starších bytů. Oproti loňsku jsou vyšší zhruba o 10%. Nejvíc rostou ceny menších bytů, o které mají zájem také investoři. Lidé, kteří hledají vlastní bydlení, tak mají menší výběr. Častěji tak proto hledají bydlení mimo velká města a jsou ochotní za prací dojíždět.
8: Morava aktuálně.
7: V Karviné vyroste nová venkovní lezecká věž pro sportovce i veřejnost. 15-metrová stěna vznikne za krytým bazénem v části hranice a nabídne zázemí pro zkušené horolezce i pro výuku školních dětí. Více podrobností dodává náměstek primátora Andrej Bizoň.
9: Chceme dále rozšířovat možnosti, jak mohou lidé v Karviné aktivně trávit volný čas. Lezení je sport, který oslovuje různé generace a právě venkovní lezecká věž může nabídnout něco nového, jak zkušeným sportovcům, tak lidem, kteří si lezení chtějí teprve vyzkoušet.
7: Otrokovicích na Zlínsku vznikne u vlakového nádraží nové parkoviště pro 660 aut. Hotové má být do konce roku a nabídne místa pro osobní auta i dodávky. Parkoviště má ulehčit cestování lidem, kteří přijedou autem a dál pokračují vlakem. Za parkování se bude platit. Přesný ceník ale město teprve stanoví.
8: Rádio Čas, sport.
7: A český fotbalista Tomáš Souček prodloužil smlouvu s West Hamem do léta 2028. V londýnském klubu působí už téměř 7 let a s týmem vyhrál také konferenční ligu.

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
3: Nemyslíš Rolling Stones?
2: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith? Fakt? Mm. Jaj.
3: Rádio Čas? Hity, které milujete, pokud je znáte.
2: Proč budeme opakovat celý den tohle?
3: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.

0: Hrubokové a Marka Ebena. No, někdo z Kavčích hor si takzvaně pustil pusu na špacír a spekuluje se tak o dvou konkrétních jménech. A je to hodně překvapivá kombinace, to vám řeknu. Řekneme si více za chvíli. Teď už calling.
1: Hity, které milujete.

0: jste s rádiem Čas a nejspíš nebudu jediná, kdo byl jako překvapený z informace, která teď unikla z Kavčích hor, kde se natáčí Stardance. Že po letité moderátorské dvojici Eben Kostková by tyhle dva mohly údajně nahradit Marta Danzingerová a Leoš Mareš. Sázkové kanceláře mají na nové moderátory dokonce i vypsané kurzy a ačkoliv se Leoš Mareš jako pohybuje v těch vyšších příčkách typu, tak naopak Martu Danzingerovou jako hádal málo kdo, jelikož jde především o herečku a ne moderátorku. No ale za mě, proč jako ne? Mohla by to být zajímavá kombinace, oba dva navíc v minulosti taneční soutěží prošly, takže za mě určitě ano. No ale přátelé, jenom podotýkám, že jde stále o spekulace a nic oficiálně potvrzené není. Takže uvidíme, jestli se tahle zajímavá kombinace potvrdí, nebo bude v budoucnu Stardance moderovat třeba někdo úplně jiný.
1: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Trikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemník sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes, yes.
8: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: středa 14. října patří k těm nejchladnějším dnům tohoto týdne, ale už zítra má být lépe. No ale pokud se chcete zahřát, tak nejlepší samozřejmě bude, když se nějak rozhýbete, zacvičíte si, nebo se třeba zajdete projít, akorát se prosím vás nezapomeňte přioblékknout, jo. Teď obzvlášť, když už sluníčko zalézá za svůj obzor, tak samozřejmě bude s přibývajícím časem více chladno. No a já tady už za pár minut budu mít něco, pravda, spíš pro ty pasivní sportovce, ale je fakt, že i při takovém fandění se člověk dost dobře zahřeje. No a co vždycky taky zahřeje a potěší, jsou hity, které milujete, a na Rádiu Čas už posílám další z nich.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
7: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
8: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
9: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas, čas kam za sportem.
10: Na dnešní podvečer se, přátelé, chystá zápas hokejového klubu HCR Tétorak z Poruba, který se proti na led postaví proti HC Bobři Valašském Meziříčí. Jde už o 7. kolo, no a všechno to vypukne od 18 hodin v podvečer. No a taky další pozvánka na sobotu od 7 večer vypukne basketbalové utkání mezi Opavou a Sršněma z Písku. No a tak pokud máte rádi tenhle ten sport, tak určitě zavítejte v sobotu 17. října do basketbalové haly Opava.
11: Rádio Čas. Hity, které milujete.
12: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: nádherný duet Marka Lambory a Teresky Maškové. No a právě Tereska Mašková dneska velmi osobitě a vtipně oznámila svým fanouškům, že O2 Arena zružoví, protože i tahle ta zpěvačka se chystá dobít naší jednu z největších hal. A to konkrétně 22. ledna roku 2028. Tak ji v tom nenechte, zajděte ji podpořit, myslím si, že to bude velká růžová show. No a my na Rádiu Čas pokračujeme dále. Po 17. se podíváme na nějaké ty tipy, kam můžete v nadcházejících dnech vyrazit a taky se blíže mrkneme na dnešní datum, kterým je 14. říjen. S vámi je i nadále Kiki Střelcová, no a na Rádiu Čas už si štafetový moderátorský kolík přebírá Martin Fabík, mrkneme se na cesty a taky zjistíme, co se kde děje nového. Zůstaňte s námi.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Co se nejlíp hodí ke

0: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
1: Emoce na e-shopu nenajdeš.
2: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
1: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
2: A soutěž o šatní skříň Pax.
1: Dárkové karty Avion.
2: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D49 v oblasti Fryšták. Havarovalo tady osobní auto. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v oblasti Brno-Židenice v ulici Bělohorská. Osobní auto se střetlo s chodcem. Na místě jsou záchranáři. A pozornost mějte v oblasti Brno-Střed. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku mají mladí lidé problém najít práci. Firmy totiž často chtějí zkušenosti, které absolventům chybí. Právě kvůli tomu je pro ně těžké získat zaměstnání. Podle televize LTV Plus situaci navíc komplikuje opatrnější přístup firem a také nástup umělé inteligence.
4: Morava aktuálně.
3: V Ostravě se v listopadu představí festival Meet Design, který letos mění místo a zamíří na výstaviště Černá Louka. Od 6. do 8. listopadu nabídne tvorbu více než 150 značek a tvůrců. Návštěvníci se mohou těšit na originální módu, šperky, nábytek i nápady pro bydlení. Chybět nebudou ani workshopy, přednášky, módní přehlídky a dobré jídlo. Kroměřížská radnice připravuje stavbu nových parkovacích míst v ulici Spáčilova. Jejich počet se rozšíří ze současných 10 na 25. Více nám řekla Šárka Kučerová z tiskového oddělení radnice.
5: Nová parkovací místa vzniknou rozšířením stávajících kolmých stání u silnice. S tím bude spojena i úprava uličního profilu, protože v bezprostřední blízkosti komunikace jsou umístěné kontejnery na odpad. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici blízko bytového domu nazývaného Děvín, kde by mělo být přes 80 míst. Stavba parkoviště se připravuje také na místě bývalé kotelny ve Francouzské ulici, kde by mohly stát asi 20 vozidel.
4: Rádio Čas, sport.
3: A české fotbalistky na mistrovství světa nepostoupí. Ve Skotsku sice dvakrát vedli, ale nakonec prohráli 2-3. O výsledku rozhodly dvě chyby v obraně v druhém poločase. Češky tak přišly o šanci zahrát si na světovém šampionátu poprvé v historii. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se mohou objevit mlhy.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
2: Nemyslíš Rolling Stones?
1: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith. Fakt. Mm. Jaj.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Pokud je znáte.
1: Proč budeme opakovat celý den tohle?
2: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Další nový díl Film Timeu kolega Tom Michalík pro vás chystá s novinky, taky narozeniny jedny slavné osobnosti. No a řeč bude i o věcech chystaných, na které se můžete těšit. Tohle všechno a ještě více se dozvíte, pokud budete poslouchat Rádio Čas po 18. podvečerní, kdy Film Time začíná. My už za chviličku zjistíme novinky z Moravskoslezského kraje, dorazí Marcelka Fabiánová, tak zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče a mějte pohodový poslech.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: As.
1: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj otevřel v Bohumínském Záblatí nové chráněné bydlení. Zrekonstruovaný rodinný domek nabídne domov 6 lidem s chronickým duševním onemocněním. Klienti tady budou žít v přirozeném prostředí, kde jim s běžným chodem domácnosti pomohou nepřetržité sociální služby. Více informací doplňuje náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Rekonstrukce stala 19 milionů korun, z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, se vším všudy. To znamená, že ti lidé opravdu se začlení do té společnosti.
1: Zajímavostí například je, že tato oáza klidu vznikla v bohumínské lokalitě, která bývala hornickou osadou. Teď bude sloužit jako tiché útočiště pro lidi, kteří se potřebují psychicky uzdravit.
0: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
1: A o Moravskoslezský region mají turisté stále větší zájem. Kraj proto posílá miliony korun na vylepšení výletních míst. Hejtmanství nakonec kvůli velkému množství skvělých nápadů navýšilo rozpočet a mezi desítky projektů rozdělí přes 34 milionů korun. Peníze pomohou vybudovat například moderní cyklostezky nebo odpočinkové zóny. A to není všechno, jak nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
3: V rámci turistické infrastruktury jsme podpořili 34 projektů, které byly velmi zajímavé, aby jsme podpořili cestovní ruch, který má významný dopad pro Moravskoslezský kraj, především ekonomicky. Jsou to standardně záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, ale tam máme pump tracky, bike parky, které zase vedou, ale taky sociální zázemí.
1: Zajímavostí je, že mezi podpořenými projekty vznikne na Horečkách například unikátní vyhlídkové místo s názvem Prsten O. Půjde o speciální lavičku nebo bránu s panoramatickým výhledem na Beskydy, kde se lidé budou moci vyfotit na památku. Kromě toho kraj zaplatí také nová parkoviště u Stříbrného jezera v Opavě anebo opravu oblíbeného posezení na tatranské vyhlídce přímo na vrcholu Lysé hory. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity.

0: zavítat. Jedna je v Bludovicích. Název akce se jmenuje Zabluď do Bludovic. A prosím vás, jestli nevíte vůbec, o co jde, tak poslouchejte dobře. Jde už o druhý ročník uspořádané akce setkání nejenom jako obyvatel Bludovic, ale všech, kdo jako ví, že do Bludovic se opravdu vyplatí zabloudit. No a letos tam na vás čeká nejenom spousta zábavy, soutěží, atrakcí, ale taky muziky a třeba se můžete těšit i na zajímavosti z historie téhleté obce. Takže pokud vás akce zaujala, připomínám sobota 24. v prostorách PZKO a základní školy Selská. No a stejně tak na tento den, sobotu 24. zveme všechny naše posluchače Rádia Čas do havířovského klubu Stolárna, kde proběhne Oldies akce Party s Rádiem Čas ještě před naším megakoncertem. Jsme se rozhodli uspořádat takovou megaparty. O muziku se postarají naši kolegové Aleš Klubal a moderátor Mikey Rešel. No a těšit se můžete nejenom na skvělou muziku, ale taky zvýhodněnou akci a soutěž o dva lístky na megakoncert Rádia Čas. No a taky prvních několik příchozích dam do 22. hodiny v počtu třech a více můžou dostat láhev vína nebo proseka zdarma. Tak ať už si vyberete jakoukoliv akci, hlavně se dobře bavte.
1: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
2: Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavný program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
10: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
11: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
10: A maminka se mnou.
11: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na

0: máme doslova krůček před lámáním měsíce a taky při středě s datem 14. října vám dělá společnost Rádio Čas. Nezapomeňte dneska popřát všem Agátkám, které slaví svátek. No a víte o tom, že je dnešní datum spojeno hned s několika významnými událostmi, které jsou úzce spjaté s naší republikou a dokonce i samotnou Ostravou, tak se na to za chvíli podíváme více dopodrobna. No ale teďka už pohled na zítřejší počasí, abychom věděli, jaký bude střed měsíce.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: úžasná pohodovka od kapely Simple Plan na rádiu Čas. Tak doufám, že tahle muzika na vás nepřenesla žádnou melancholii, naopak na sobě pociťujete klid a v těchto chvílích, kdy už je 6:15, tak odpočíváte a všechny povinnosti máte splněny. 14. říjnový den už se nám dostává do své poslední fáze, no a dnes je to přesně jedno století, kdy vůbec první vydání knížky Medvídka Pú spatřilo světlo světa. Stalo se tak v Británii 14. října roku 1926. Mluvila jsem taky o významném momentu spojeného s Ostravou. Víte o tom, že dneska je to 104 let, co vznikl fotbalový klub Baník? Tak na zdraví. No a ještě jedna 3 roky starší událost z roku 1919, kdy se právě před těmi 7 lety rozhodlo se pro přátelé před 107 lety tak, že 28. říjen bude státním svátkem. No a 28. říjen se nám blíží, letos pravda sice vychází na polovinu týdne, ale tak alespoň ten pracovní týden prostě bude zkrácený.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5 279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard, ceny, peněžní poukázky, kupony a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Komfort Agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. Seniordumbožena.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: Radio Čas.

0: Krátce před 18. podvečerní ladíte rádio Čas a moje maličkost už pomaličku začíná zvedat kotvy a mizím jako pára nad hrncem, ale nebojte, vy určitě neosiříte, protože si vás teďka do své péče převezme kolega Tom Michalík. Nový film Time je připravený, Tom se na vás těší po 18. No a já vám popřeju krásný zbytek středečního dne a nezapomeňte, že dneska slavíme den desertu. A když se to dneska oslavuje, tak pokud jste si žádnou dobrotku nedali během dne, tak si dejte výjimečně i večer. To těm našim trenérům říkat nemusíme. Mějte se krásně a za chvilku už Tom Michalík.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
3: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Klimkovice ve směru na Ostravu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Stále buďte opatrní na Zlínsku na dálnici D49 v oblasti Frišták. Havarovalo tady osobní auto. A pozornost mějte v Brně v ulici Bělohorská. Osobní auto se střetlo s chodcem. Probíhají záchranné práce. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku rostou ceny letenek kvůli konfliktu na Blízkém východě. Letecké společnosti mění trasy a lidé častěji volí přestupy v Evropě, které považují za bezpečnější. Podle odborníků ceny letenek vzrostly o desítky procent. Cestovatelé by si měli před odletem ověřit bezpečnostní doporučení a podmínky cestovního pojištění.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji cvičili policisté zásah při hrozbě bomby. Zapojili se do něj policisté z Česka, Slovenska a Polska. Společně trénovali také zásahy proti nebezpečným pachatelům v budovách i venku. Zkušenosti z výcviku jim tak pomohou při skutečných zásazích. Centrum Moravského Krumlova projde proměnou. Řidiči a cestující se tu dočkají opravené nádražní ulice i nových přechodů. Podrobnosti dodává mluvčí zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
2: Rekonstrukce komunikace spočívá ve zřízení kompletně nové konstrukce vozovky silnice, včetně úpravy podloží. Dále budou zřízeny 3 nové oboustranné zálivy autobusových zastávek s novými nástupišti a navazujícími chodníky, včetně 2 nových míst pro přecházení a úpravy stávajících přechodů pro chodce.
1: Rádio Čas, sport.
0: A česká střelkyně Veronika Blažíčková získala stříbro na světovém poháru v Káhiře. Uspěla ve střelbě z malorážky a poprvé v kariéře se dostala na stupně vítězů. Lepší byla pouze Norka Jeanette Hegg-Duestadová. Blažíčková tak dosáhla svého nejlepšího výsledku ve světovém poháru. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A jestli to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
4: Nemyslíš Rolling Stones?
3: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith. Fakt. Mm. Jaj.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Pokud je znáte.
3: Proč budeme opakovat celý den tohle?
4: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.
1: Rádio Čas. Film Time. Na Rádio Čas.
5: Vítám všechny posluchače u nového vydání pořadu Film Time. Dneska pro vás mám premiéru na domácím streamu, ale taky novinky v kinech, narozeniny akční legendy a i jednu novinku o chystané adaptaci. A tu si dáme právě teď. No a ta potěší zřejmě videoherní fanoušky. Mluvilo se o tom dlouho, zaznívaly různé spekulace a konspirace, ale až teď je to definitivní. V budoucnu se dočkáme filmového zpracování herní pecky Cyberpunk 2077.
6: In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here.
5: Videohra Cyberpunk 2077 byla obrovský hit a tím, že se odehrávala v takzvaném otevřeném světě, nabízela hráčům téměř nekonečno možností, kam a jak se vydat dál. Hra vzdávala hold takovým titulům jako film Blade Runner, anime Ghost in the Shell anebo předchůdce hra Deus Ex. A hlavně jednu z rolí měl i Keanu Reeves, což u hráčů sklidilo velký úspěch. A samozřejmě se logicky volá potom, aby si herec zahrál roli i v chystaném filmu. Ale na to je brzy. Celý projekt je teprve na začátku, jisté zatím je jen to, že producentem bude Lorenzo di Bonaventura, který sám krouží kolem dalších videoherních adaptací. Možná bude rozhodující, jak dopadne adaptace jiné videohry, která startuje v kinech už tento týden. Ale o tom za chviličku.
1: Filmtime. na Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: S adaptacemi videoher to nikdy nebylo jednoduché. Upřímně málo, která stála za to. Ale jak to vypadá, blízká se na lepší časy. Mario, Sonic, tohle všechno vydělalo obrovské peníze. Nedávný Resident Evil ukázal, že i dospělé publikum dokáže dobrou adaptaci ocenit, ale musí u toho být šikovný tvůrce. Tento týden je tady filmová verze další legendární hry, bojovky Street Fighter. Mně se vlastně líbí, jaký styl tvůrci zvolili, teda alespoň podle ukázek. Nebude to žádná hra na vážnou notu, žádné emotivní otvírání témat, no prostě se nám hrdinové sejdou na jednom místě a navzájem se sesekají na jednu velkou hromadu. První filmový pokus z roku 1994 je spíše úsměvná blbina. Verze z roku 2009 je vyloženě špatný film, který vlastně s tou hrou ani nemá moc společného. No až letos se tedy dočkáme nového pokusu a vsadilo se více na odlehčený styl, který ale podle všeho bude odkazovat na prvky ve hrách, hlavně co se týče vzhledu postav a bojových chvatů. Ve filmu si zahrají i wrestleri Cody Rhodes, Roman Reigns, ale tou největší hvězdou bude zřejmě Jason Momoa, kterého však dost možná pod make-upem ani nepoznáte. Street Fighter startuje v kinech už tento týden.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Další film, který v kinech startuje tento týden, zřejmě nebude moc pro klaustrofobiky. I když ta premisa možná vypadá lehce úsměvně, zažít byste to nechtěli. Film Velrybí pád, v originálu Whalefall, vypráví příběh potápěče Jaye, který v oceánu hledá ostatky svého otce. Během toho se mu stane něco neskutečného. Spolkne ho vorvaň a on se tak ocitá v jeho břiše a má zhruba hodinu na to najít cestu ven, protože poté mu dojde kyslík. A navíc to není jediné nebezpečí, které tam na něj čeká.
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.

0: ubijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: Dnes už zaznělo, že v roce 94 přišel film Street Fighter. Byl to propadák a zároveň jeden z mizerných filmů Jean-Claude Van Damme. Teda upřímně, ne že by točil Oscarová dramata, a to říkám jako jeho fanoušek. Každopádně, proč o něm mluvím, 18.10. oslaví 66 let a proto mu dnes věnuji malý prostor. Jean-Claude Van Damme se narodil v Bruselu. V 10 letech začal dělat karate a ukázal velký talent. Nakonec to dotáhl na černý pásek. Na začátku 80. už měl za sebou mnohá vítězství v různorodých turnajích, no a v roce 82 se přestěhoval do Hollywoodu s jasným cílem stát se slavným hercem. To se nakonec povedlo, ale cesta to rozhodně nebyla jednoduchá. Nejprve se objevoval v malých roličkách a během toho střídal různá zaměstnání. Výrazně na sebe upozornil v roce 1985 zápornou rolí ve filmu Neustupuj, nevzdávej se. No a největší průlom přišel v roce 1988, když natočil Krvavý sport.

0: z Vandama se stala globální hvězda. Následovaly snímky jako kickboxer, Lví srdce, univerzální voják a další. Někdy do konce 90. se mu skutečně dařilo, ale poté jeho kariéra začala upadat a kvalita filmů nabírala sestupnou tendenci. I on sám se nechoval úplně ideálně, přidávala se kontroverze a osobní problémy. Takový malý reparát a comeback přišel v roce 2008 filmem JCVD, částečně vlastně jeho výpovědí takovou. No, v dnešní době si už užívá život, cestuje po světě a setkává se s fanoušky. A my mu rozhodně přejeme všechno nejlepší.
1: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Na závěr tady mám pozvánku ke sledování seriálu Oddíl B, který odstartoval na platformě OnePlay. Podle mnohých se jedná o jednu z největších tuzemských událostí podzimu. Za seriálem totiž stojí dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko. Laťka je nastavená hodně vysoko. Ono překonat takový most, trpaslíka nebo okresní přebor je velmi těžký úkol. Jenže ono nejde o to něco překonávat. Mně se líbí, že i tentokrát se rozhodli jít do úplně jiných vod. Takových, které z domácí televizní tvorby moc neznáme. No, takže zamíříme do vězení.
2: Tady budeš bydlet.
3: Hej, vem si to, Eminema. Jsi dělal prdel nebo co? Hej, Moro, to je hnědá ložice. Vždycky byla a vždycky bude.
4: Brouhlý David.
5: Tady.
6: To odvolání nevyšlo, nevím.
7: To mám jít jako 3 roky zavřený, za nic?
8: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
1: Samozřejmě najít tu správnou polohu dramatu a komedie v tak závažném prostředí, jako je vězení, no tak to je výzva. Hlavní roli zde hraje Tadeáš Moravec. Vedle něj pak můžeme vidět Matěje Hádka, Zuzanu Stivínovou, ale i herce, kteří již v minulosti s tvůrčí dvojicí spolupracovali. Takže třeba Zdeněk Godla nebo Julius Oračko. Na diváky postupně čeká 10 epizod, tak klidně dejte vědět, jestli se i tentokrát pánové Prušinovský Kolečko trefili do vaší noty. Já se pro dnešek loučím, budu se těšit zase příště.
0: Filmtime. Na Rádiu Čas. Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě, zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
9: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
10: Hity, které milujete. Radio Čas.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
15: Optika Patria v centru Mišsku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
10: Hity, které milujete.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
2: Emoce na e-shopu nenajdeš.
3: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
2: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
3: A soutěž o šatní skříň Pax.
2: Dárkové karty Avion.
3: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava.

0: Radimem a Lenkou.
1: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
2: Nemyslíš Rolling Stones?
1: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith? Fakt? Mm. Jaj.
2: Rádio Čas? Hity, které milujete. Pokud je znáte.
1: Proč budeme opakovat celý den tohle?
2: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
1: Partnera.
0: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
1: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na toyota.cz. Hity.

0: zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax.
1: I ty, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
2: Nemyslíš Rolling Stones?
1: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith. Fakt. Mm. Jaj.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Pokud je znáte.
1: Proč budeme opakovat celý den tohle?
2: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
3: Nemyslíš Rolling Stones?
2: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith. Fakt. Mm. Jaj.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Pokud je znáte.
2: Proč budeme opakovat celý den tohle?
3: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.
0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hit

0: Býváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
2: Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
5: Nemyslíš Rolling Stones?
4: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones? Myslím, to nejsou Aerosmith. Fakt. Mm. Jaj.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Pokud je znáte.
4: Proč budeme opakovat celý den tohle?
5: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
1: Partnera.
0: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
1: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Na Diginách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
2: Nemyslíš Rolling Stones?
1: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones?
2: Myslím,
1: to nejsou Aerosmith. Fakt? Mm. Jaj.
2: Rádiočas? Hity, které milujete. Pokud je znáte.
1: Proč budeme opakovat celý den tohle?
2: Nic lepšího nebylo. Těšíme se zítra.
0: Rádiočas.
3: Rádiočas. Hity, které milujete. Rádiočas. Hity, které milujete.

Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hity, které milujete.
2: Milujete.
1: Milujete. Radio Čas.
3: Tak když spolu spíš.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Třeba nosa.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
1: Partnera.
0: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
1: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Když si jen tak jdu

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.